0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad. No. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný. Ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného. A jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že. Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mhm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo...

0: a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
0: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
2: Kolik má zámek komínů?
0: 27.
3: 24.
0: Ne, teď už 23.
2: Fakt?
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
2: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
0: Já.
2: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
0: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
2: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a 3 pávice.
2: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
0: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
2: Už jste se tu někdy bál?
0: Ne.
3: Ani ne.
2: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
0: Sním o velkém plese na nádvoří.
2: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
0: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
2: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
2: Staníš se.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Na Nirvánu, na Olymp, na

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
2: Dobrý den, jak se máte?
1: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
2: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
1: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru, prosím, brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je horníček, druhý je lasice a třetí je satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný, tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. Ale to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, tak. Ale mým nie. Ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak... Mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde, kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře,
3: no pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim je přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku.
2: Koho?
4: Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to český Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: To... Žil se, no.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A... Jsme na louce, pán Filip, proč nám budete tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ty přece si myslíš, tak máš prelietať z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: To. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy neradžuje, jak říkal pan Horníček.
2: Ano,
3: Horníček,
2: ano. Jo. Neměli bychom nechat diváka. Ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol?
3: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No, to není
2: máš
3: tak
2: větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
2: ano.
3: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak
6: jo,
5: děkujeme.
6: Jo, prodávám od jak živa.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: Má, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
6: taky
5: se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 809, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
12: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedat párky?
12: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokoj.
12: No.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
12: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
13: Každý mužský je zmetek.
12: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
13: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
13: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
13: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
13: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: To jistě. To můžete mít pravdu. Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano. Ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava, myslím, muži. mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
13: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
13: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
13: Jenomže moclikrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
13: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
11: Pravda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
4: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo. No,
4: to není vůbec žádný problém.
5: Byl vám rozmetek.
4: Ne, to bych neřekla.
5: No.
4: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
4: Jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla tak, si a udělala jsi.
4: Tak jsem to šla udělat, no já bych věděla, jak by to dopadlo.
5: Jak na to byl s technikou?
4: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel,
4: tak, kdyby viděl, že místo těch 100 000 komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl. Že tam musel být...
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
4: ne,
5: je to šálení.
4: Ono to funguje dokonale, jo, už jo. To, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma. Že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
4: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
5: Dva?
4: Jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
4: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo.
4: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
4: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale zase.
4: Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
4: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou si vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne,
8: zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo a klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo? Jo. Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, Tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní příběh.
1: Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Uj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem...

0: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
1: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
0: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
1: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
0: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
1: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
0: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
1: Jak to myslíte?
0: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
1: Ježiš, no to se vám omlouvám.
0: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
4: Bohužel, ale
3: to protože, prostě to, nešlo časově,
4: protože ne? Nějak to nešlo. Ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
3: Ano, to jste se
4: minuli,
3: trošku minuli.
4: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30letý války, rozumíš?
3: No takže to tam nebylo prostě.
4: To víš, že ne.
3: Takže rovnou si skočila do toho takové jako jednočlenné rodiny.
4: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového stejně urnovýho háje.
3: Takhle jste k tomu přistupovali.
4: No jo. Teď jsme byli...
3: Miloval černý humor?
4: Velmi.
3: Jo.
4: On byl extra cynická sirota.
3: Fakt?
4: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo, bylo skvělý.
3: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchýně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfra. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfr, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je.
2: Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši. To mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, naschledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No tam těžko. Páče jich kvartýry psanej na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší, než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost, jo.
1: Stačí. Dobrá.
10: Pravda.
1: Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Správa železnice začne v Klatovech Klubech přestavovat úzký a nízký most. Řidiči tam neprojedou. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva, benzín i nafta, od té doby zdražily. Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, večer až vyjasnění a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Ode dneška řidiči neprojedou z Klatov na Železnou Rudu. Správa železnice začne v ulici 5. května v Klatovech směrem na Luby přestavovat železniční most s úzkým a nízkým viaduktem. Prostor kolem mostu se uzavře pro veškerou dopravu i pro chodce, jak uvedla mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská. Řidiči se mohou úseku vyhnout a jet po obchvatu Klatov. Hotovo má být do 23. listopadu. Most bude mít nově průjezdnou výšku přes 4 metry a o 3,5 metru se rozšíří. Hrádek na Rokycansku pořídí svým dobrovolným hasičům novou hasičskou cisternu. Ta nahradí současný technický zastaralý vůz. Náklady činí zhruba 10 milionů korun, ale polovinu pokryjí dotace. Pokračuje starostka Marcela Sobotková z ODS.
2: Stávající cisternovou stříkačku, kterou mají, ta už je z roku 2008. Stále se zvyšují náklady na údržbu, zvyšuje se i cena náhradních dílů a v neposlední řadě samozřejmě nám jde i o to, aby ta technika byla opravdu spolehlivá.
0: Dnes je to týden, co se čerpací stanice nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil benzín v průměru o korunu 80, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích a ve velkých městech.
3: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila. Zraněných je 29. Sport. Mistrovská Slavia vstoupila do nového ročníku fotbalové šance ligy drtivou výhrou 5-1 nad Slováckem. 3 body získal také Hradec Králové po vítězství 2-1 nad Pardubicemi a Jablonec, který stejným výsledkem porazil Olomouc. Počasí. Dnes čekejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně ráno a dopoledne, na horách četnějšími. Srážky budou už během odpoledne ustávat a večer i ubývání oblačnosti, místy do vyjasnění. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ano, známe lepší cestu a také víme, kolik je hodin. 5 hodin a 5 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň a začíná pondělní a dobré ráno. a myslím, že začíná nový týden, poslední červencový týden, přelomový mezi červencem a srpnem. A my vám přejeme příjemný poslech. Za chvilku máme pro děti jednu docela zákeřnou otázku v anketě Ahoj Rádio. Proč mají policisté pendreky?
1: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: proč mají policisté pendreky?
1: Já si myslím, aby kdyby je někdo napadl, aby ho mohli nějak bouchnout. Aby v tom jako mohli nosit pistole a třeba aby to nemuseli držet v ruce, aby jim třeba ta ruka neupadla.
2: Já si myslím, aby jim to nepřekáželo v ruce.
3: Já si myslím, aby to měli šikovně, že po pravý ruce, aby kdyby někdo je třeba nechtěl spolupracovat s nima, co chtějí oni, tak aby je mohl praštit a potom je dovést až do vězení.
4: Aby mohli zmátit třeba skindady, pankáče a aby nikdo neublížil.
5: Já si myslím taky, aby je neokradli a aby si ty policajti mysleli, že jsou jako důležitý na světě.

0: Takhle po ránu DJ Bobo, 5 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
0: Čekáme většinou s většinou a proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, zejména ráno a dopoledne, na horách četnějšími. Srážky budou už během pozdního odpoledne zvolna ustávat a ve večerních hodách bude docházet i k ubývání oblačnosti a později místy až do vyjasnění. Srážky budou lokální, na řadě míst proto stejně vůbec nezaprší, to je poznámka meteorologa tady pod čarou. Ještě dlužím nejvyšší teploty 22 až 25, na horách to bude 18 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr až 4 až 7 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek lokálně 0 až 4 mm, výjimečně v silnější přehánce až kolem 6 mm. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, večer postupně většinou velmi dobré. No a teď chvilku po čtvrt na 6, další písnička od Mira Žbirky a přání dobrého rána.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

O čem budeme v Dobré bránu mluvit za chvilku? Výbor pro světové dědictví UNESCO rozšířil svůj prestižní seznam. Žádné nové české památky, ale přírodní lokality na něm nejsou. To se má ale brzy změnit. Podrobnější budeme za chvíli, jen co dospívá Roy Orbison.

0: Ještě 7 minut a bude 17:30. Přejeme vám dobré ráno. Výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v Jižní Koreji zařadil na prestižní světový seznam další lokality. Například místo prvního Budhova kázání v indickém Sarnátu, historická města na Komorách nebo mokřady v americkém státu Georgia. Česko tentokrát žádnou památku ani přírodní lokalitu nepřihlásilo. Přesto se na rozšíření českých položek na prestižním seznamu pracuje.
1: Na svém seznamu měla paní Eunju 3 turistické klenoty – Paříž, Řím a Prahu. Nakonec před 3 lety stihla jenom Prahu a musela kvůli tomu odložit i nákup auta, protože výlet z Jižní Koreji do Evropy a zpátky nebyl levný.
2: Ta cesta nakonec trvala 20 dnů a byla doslova epická. Projela jsem Česko křížem krážem, nikdy na to nezapomenu. Viděla jsem krásná místa, ale vím, že takhle dlouhý výlet už asi nikdy nepodniknu.
1: Dnes je paní Eunju příkladem toho, co pozorují lidé z turbiznisu tady v Ázii dlouhodobě. Logo UNESCO je sice pořád puncem kvality a jedinečnosti, ale čím dál tím více pro starší generaci. Ta mladší dává přednost zážitku, na který většinou upozorní sociální sítě. Potvrzuje to i Michal Procházka, zástupce agentury Czech Tourism v Soulu.
3: Ta mladší generace prostě vyhledává testování za nějakým zážitkem, za lifestylem, designem.
1: A stejnou zkušenost, tedy odklon od léta prověřeného a zavedeného k něčemu, co stvořil svět médií a sociálních sítí, potvrzuje u mladých cestovatelů z Asie i Procházků v kolega Štěpán Pavlík z kanceláře Czech Tourismu v Tokiu.
4: U těch mladších cestovatelů tam hází k výběru destinace podle toho, co je zrovna trend na sociálních sítích, nebo hodně často to bývá spojeno s konkrétním zájmem, popkultura, příroda, gastronomie nebo u některých nakupování.
1: Konkurovat K-popu nebo návštěvám míst, kde se natáčely zamilované romance pro stovky milionů asijských diváků, chce ale Česká republika i nadále. Láká hlavně na to, kolik památek UNESCO je k vidění na tak malém prostoru, potvrzuje Kateřina Beránková z Ministerstva pro místní rozvoj.
5: Česko patří vzhledem ke své rozloze k zemím s nejvyšší koncentrací památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálních je 17 a zahrnují kulturní památky i přírodní dědictví.
1: České ministerstvo kultury mezitím připravuje pro UNESCO návrh, na jehož konci by se na seznamu světového dědictví mohly v budoucnu objevit nejen historické památky a přírodní lokality, ale i další položky z nehmotného kulturního odkazu, jak potvrzuje ministr kultury Ota Klempíř za motoristy.
6: Patří mezi ně například škola mladých odzemkářů pro registr osvědčených postupů nebo kandidatury kamenářství po domácké broušení drahých kamenů, dále hořické pašijové hry, pivní kultura v České republice a výroba modrotiskových forem.
1: A paní Eunjun, ta už se chystá na zážitkovou turistiku do Japonska a potom do Kazachstánu, hlavně prý kvůli lokální kuchyni. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Škoda po požáru 5 hektarů lesa u Velhartice na Klatovsku se odhaduje na 1 000 000 korun. Hořet začalo v sobotu odpoledne a v těžko dostupném terénu zasahovali desítky hasičů. Povolán byl i vrtulník s bambivakem. Uvedl to velitel zásahu Aleš Bucifal. Příčina požáru se vyšetřuje. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích mají sídlit informační centrum a knihovna. Zázemí budou mít po rekonstrukci objektu napravo od vstupu do areálu zámku Hradiště. Nejprve se na základě různých průzkumů zpracuje architektura. Klinická studie na využití objektu. Informovala o tom ředitelka muzea Radka Křížková-Červená. Plzeň ještě letos v létě dokončí cyklostezku mezi svými částmi Litice a Lhota. Podle informací města se aktuálně staví zhruba 300 metrů dlouhý úsek přes Měsíční stráň, který navazuje na už hotový úsek vedoucí přes Dubovou horu. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů, informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle nich chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhů by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, v kterém ruskou agresi odsoudí. Obhájci titulu z pražské Slavie vstoupili do nové sezóny fotbalové šance ligy vysokou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvítězil ve východočeském derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc. A ještě počasí. Čekejte proměnlivou, převážně s většinou oblačnost místy přehánky, hlavně teď ráno a dopoledne, na horách četnější. Srážky budou odpoledne ustávat a večer se oblačnost protrhá místy až do vyjasnění. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi Stým až 40. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a provoz je sveden jen do jednoho jízdního pruhu. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 27. července, 6:03. Přejeme vám dobré ráno a s plzeňskými zajímavostmi si projdeme radnici na náměstí Republiky od Maashausu až po střechu. Stane se tak v našem vysílání za chvíli.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Radnice města Plzně na náměstí Republiky má pověst nejkrásnější renesanční radnice na sever od Alp. Než vstoupíte dovnitř, podstupte a prohlédněte si ji zvenčí. Uvidíte dvoupatrový městský palác florentského typu se sgrafity a vykrajovanými štíty. Obdivovat budete výsledek citlivých novorenesančních úprav provedených architektem Janem Koulou na začátku minulého století.
2: Jediné původní z grafito je ten letopočet úplně nahoře, který nám hlásá rok 1558.
3: Vešli jsme do Maashausu radnice.
2: Je dispozičně stejně velký jako prostor oddací síně, která je nad námi. Je to 20 metrů na 10 metrů.
3: V malé místnosti vedle Maashausu je krásný model Plzně.
2: Z roku 1995, model 1:200. Radniční budova se činí nad valnou většinu městských budov. A to si představte, když ještě Plzeň byla postavená ze dřeva, jak ta radniční budova musela působit velkolepě. Její renesanční podoba je vystavená podle Giovanni de Stazia, italského stavitele.
3: Nejenom historii, ale také všechna místa a zákoutí plzeňské radnice má v malíčku průvodkyně Adéla Šmauzová, která z nich bychom určitě neměli minout.
2: Obřadní síň, prostor, kde dneska se hlavně říká ano, za doprovodu varhan, které jsou tady od 50. let.
3: Napravo ten nápis, to je latina?
2: Latinský nápis.
3: A co nám říká?
2: Oslavuje příjezd do Plzně Rudolfa II. Roku 1594, aby se tady následně uchýlil před morem.
3: Kam nás zavedete dál?
2: Vyrazíme do sálu rady města.
3: Tak razíme.
2: Nyní jsme v sále Luďka Pika a tady nás obklopují podobizny představitelů města Plzně z 19. století. Upozornila bych na portrét nejblíže k oknu, který zachycuje Františka Vanku, který byl roku 1850 prvním svobodně zvoleným plzeňským starostou. Před vstupem do sněmovního sálu je zvon, kterým se s ním svolával.
3: Sněmovní sál je prázdný, takže nezvykle tichý pro nás.
2: Tadyhle ten prostor byl při rekonstrukci na začátku 20. století zamýšlený na městskou galerii.
3: A teď se tady překřikují poslanci, když tady jsou a jednají.
2: Ale zároveň je tady také třeba návrh z grafit od Mikuláše Aleše a ten umělecký dojem tady není opomenut.
3: A teď se nacházíme na palubě radniční lodi.
2: Takzvaném poslaneckém klubu.

0: A teď jeho duch bloudí radějšími zdmi.
1: Tak teď v tom svazku najít ten správný klíč. A jsme na střeše. Tady, když sem člověk vstoupí, úplně mu spadne brada. Je tu nádherný pohled na věž katedrály, zároveň na střechu a průčelí radnice vlastně zezadu. Ještě si vzpomenete, jaký vy jste měla dojem, když jste sem vešla poprvé?
0: Rozhodně se mi rozklepaly kolena. Je to krásný pohled a historie se hned můžete dotknout.
1: Od druhé poloviny 16. století k důležitým rozhodnutím o Plzni dochází v této krásné budově na náměstí Republiky. Kdyby tak zdi mohly vyprávět?
0: To už jsou pak ta dramata rodinná a politická.
1: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nejdřív se ale podíváme na oblohu. Slunce vyšlo v 5 hodin a 21 minut, zapadá ve 20 hodin a 50 minut. No a co se týče počasí, většinou dnes čekáme zvětšenou a proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, zejména ráno a dopoledne, na horách četnějšími. Srážky budou už během pozdního odpoledne zvolna ustávat a ve večerních hodinách bude docházet i k ubývání oblačnosti, později místy až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty 22 až 25, nejvyšší teploty na horách 18 až 21 stupňů a k tomu mírný západní až severozápadní vítr 4 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Svatojakubská pouť v Postřekově láká na pouťové dozvuky. U hasičské zbrojnice zahraje od 19 hodin veselá muzika z Chocka. Noční prohlídku při svíčkách a loučích zažijete v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku. Noční prohlídka se koná od 22 hodin. Zámecký park ve Spáleném Poříčí uvede v rámci letního retro kina od 9:30 snímek Léto s kovbojem. Muzeum Českého lesa v Tachově zve na výstavu 100 let zoo Plzeň. Výstava nabízí velkoplošné fotografie a vybrané artefakty a k prohlédnutí je do 30. srpna. V rámci Zátopkova Zlatého týdne se poběží od 15 hodin a 30 minut ve Štruncových sadech v Plzni Zlatý maraton Emila Zátopka. A v Lesním divadle v Nírsku můžete od 10. vidět film s názvem Kočičí Odysea. Z tipu pro volný čas je to všechno, ještě 8 minut a bude 6.

Tak to byla Jana Kratochvílová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň. Ještě než tu budou zprávy v 6, upozorním vás na dnešního dopoledního hosta. Možná si myslíte, že právě v tomto období po vytočení medu mají včelaři hotovo. Ale opak je pravdou. Není konec sezóny, začíná jedna z nejdůležitějších částí roku. Teď se totiž rozhoduje o tom, jak včely přežijí zimu. Budeme se o tom povídat s dlouholetým a zkušeným včelařem Stanislavem Wolfem. Tak poslouchejte povídání s dnešním dopoledním hostem po 10. hodině. Za chvilku je tu Lenka Lupínková a čerstvé zprávy v 6, bude to za 4,5 minuty. Do té doby tady máme Toma Petyho a přání dobrého rána.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Organizace s oprávněním podávat hromadné žaloby narážejí na problémy s financováním. Horažďovice na Klatovsku ukončili obnovu sportovišť u bazénu za 100 milionů korun. V Plzeňském kraji je jen pár koupališť se špatnou kvalitou vody. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, večer ubývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Lenka Lupinková. Hromadné žaloby v Česku fungují 2 roky. Za tu dobu se ale Češi mohli připojit jen ke 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo až 10 podnětů ročně. Za 2 podanými žalobami stojí organizace Online Mediátor CZ. Podle její právničky Terezy Borkovcové je hromadných žalob zatím málo kvůli problémům s jejich financováním.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené. Například třeba stát to podávání těch hromadných žalob nějak nepodporuje, zákon omezuje ty možnosti toho našeho nějakého financování, toho externího. Samozřejmě jako i tak si myslíme, že to má jako význam.
2: Oprávnění k podávání hromadných žalob mají vedle Online Mediátor 3 další organizace. Žádná z nich ale zatím svůj případ neotevřela. Horažďovice na Klatovsku dokončili rozsáhlou modernizaci sportovního a rekreačního areálu Lipky za téměř 100 milionů korun, řekl to nezávislý starosta Michal Forman. V areálu vzniklo nové fotbalové hřiště s tribunou, moderní kabiny a příjezdová cesta pro záchranáře. Kapacita přilehlého parkoviště ukrytého bazénu se navíc zvýšila na přibližně 100 míst. V září město zahájí poslední etapu, kterou bude přestavba původního zázemí na sociální zařízení pro vodáky za 10 milionů korun. Podmínky ke koupání jsou v Plzeňském kraji i nadále příznivé, například v dolní nádrži Hracholůzky na severním Plzeňsku nebo v soustavě Bolevických rybníků v Plzni. Naopak špatnou kvalitu vody zaznamenali hygienici v rybníku Babylon u Domažlic. Jakým dalším lokalitám se mají lidé raději vyhnout, doplňuje plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
4: Nejhorší lokality můžeme aktuálně považovat horní část vodní nádrže Hracholůzky. Tam je Synic už velká úroda a pak můžeme zmínit i nádrž České údolí přímo na okraji Plzně, kde naštěstí Synice zatím úplně nepřevládají, ale průhlednost je nízká kvůli silnému vegetačnímu zákalu.
2: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Sport. Slovinec Tadej Pogačar po 5. v kariéře vyhrál slavnou Tour de France. Poslední sprinterskou etapu s dojezdem v hlavním městě Francie vyhrál Nizozemec Van der Poel. Počasí. Dnes bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, srážky budou později odpoledne zvolna ustávat, ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád bude mírný, odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne, rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Až do 9. srpna je v Nýřanech uzavřena Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme šťastnou cestu a samozřejmě dobré ráno. Dneska je 27. července, vstáváme do nového dne i do nového týdne. No a co se týče výročí na dnešní den, tak uvedu jenom jedno, než dostane slovo Petr Jungmann už za chvilku, totiž 27. července roku 1986, je to kulaté výročí, se konal koncert skupiny Queen v Budapešti. Kdo to pamatuje? Kdo tam byl? Tehdy to byl vůbec první koncert Queenů za takzvanou železnou oponou. Byla to událost s velkým U. No a rozhlasové kalendárium přidáme už za chvíli.
7: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až 100 dolarů. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

0: 6:18 v ranním vysílání se už za chvíli vrátíme k velmi úspěšnému mistrovství republiky v atletice. V Plzni na něm závodníci domácí Škody vybojovali celkem 15 medailí. Počasí. Teď ráno čekejme až zataženo, během dne pak velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat a ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Mírný odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8, v nárazech kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré, biozátěž mírná, stupeň číslo 1.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: stát.
1: Vladimír Mišík a jednou za 6,5 minuty bude 6:30. 15 medailí vybojovali atleti a pořádající Škody na mistrovství republiky v Plzni. Největší hvězdou byla zlatá v dálce a trojskoku Linda Suchá. Závod oštěpařů ovládl mladík Jan Výška výkonem 77 metrů a 4 cm. S atletem Škody Plzeň si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
2: Zlatá tečka pro Škodu Plzeň na mistrovství České republiky v Plzni. Postaral se o to zlato další do série plzeňských úspěchů Jan Výška v hodu oštěpem. Tak jaké jsou ty pocity nového mistra republiky?
3: No, jako mám z toho velkou radost. Hlavně jako chci poděkovat trenérovi, že to jako s náma byl a jako podporoval nás a připravil nás i na to.
2: Vy jste v tom závodě vlastně prohrával s Alexandrem Čačou až do té čtvrté série, tak můžete prozradit, jaké byly ty pokyny trenéra Davida Sekeráka?
3: Pokyny byly, až jako se soustředím hodně na techniku, což jako si myslím, že nebylo úplně ideální, ale něco se tam trošku povedlo, tak proto to letělo na těch 77.
2: Ideální nebyla technika, nebo ani ty podmínky, protože ten vítr, možná to je slyšet i v našem rozhovoru, se tady neustále točil a točí.
3: Podmínky měly všechny stejný, ale spíš ta technika hrála velkou roli. No.
2: Technika hrála velkou roli. Viděli jsme, že jste závodil s obvázaným stehnem, tak co se přihodilo?
3: No, vlastně před 2 týdny byly trochu problémy se zaďákem, ale teď už by to mělo být všechno v pohodě.
2: A jak se závodilo před plzeňským publikem na zrekonstruovaném stadionu?
3: No, závodilo se to skvěle, přišlo fakt hodně lidí, takže to mi udělalo velkou radost.
2: To, že chyběli Jakub Vadlejch, Martin Konečný, asi stejně nesnižuje nějak hodnotu toho mistrovského titulu.
3: No, nesnižuje, ale myslím si, že by to byl trochu jiný závod, kdyby přijeli.
2: Budete nějak slavit ten titul a nejenom titul, ale i bronz vašeho týmového kolegy Josefa Šindeláře?
3: Nevím, jestli úplně slavit, protože v pondělí vlastně odjíždíme na soustředění na Slovensko, ale asi to nějak oslavíme, no, společně.
2: Soustředění před mistrovstvím Evropy v Birminghamu, jak to tak vypadá?
3: Jo, snad by mělo všechno klapnout a měl bych se kvalifikovat na mistrovství Evropy. A
2: jak se těšíte na vaši první vrcholnou dospělou akci, protože už to nebude jenom šampionát do 22 let nebo ten juniorský?
3: Těším se moc a jsem rád, že jsme to s trenérem takhle připravili tuhle sezonu, že se mi tam povedlo dostat.
2: Určitě tam nepojedete jako favorit na medaili, tak snem je třeba postoupit z kvalifikace?
3: No, uvidíme, jak ti budou cíle, nechám si to zatím pro sebe.
2: Necháte si to pro sebe, tak čemu se budete věnovat na tom soustředění s trenérem na Slovensku?
3: Trošku přitrénovat, nějaký mezicyklus a uvidíme, jak to trenér vymyslí.
2: A chcete ještě pracovat nějak na technice, aby byla ještě lepší než tady na mistrovství v Plzni?
3: Určitě, protože tady fakt dobrá nebyla.
2: Popisuje Jan Výška, mistr republiky po štěpu z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, Rádio V.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška se uzavře průjezd z Klatov na Železnou Rudu, tedy část hlavního tahu, silnice první třídy číslo 27 na Šumavu a Německo. Správa železnic začne v Klatovské ulici 5. května směrem na Luby přestavovat most s úzkým a nízkým viaduktem. Prostor kolem mostu se uzavře pro veškerou dopravu i chodce. Objízdná trasa je značená. Podle informací města má být hotovo do 23. listopadu. Před plzeňským krajským soudem dnes znovu stanou dva muži obžalovaní z vraždy bezdomovce. Jeho znetvořené rozřezané tělo bez hlavy našel kolem jdoucí v lednu 2023 v řece Berounce v Plzni. O rok později se našla hlava v řece Radbuze. Obžalovaným hrozí až 18 let vězení. Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové, většinou začíná až ve druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity zatím jsou. V srpnu taky podle Bendlové přijíždí na Šumavu i Češi na svou druhou letní dovolenou. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na programu mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici PIR pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plané na Tachovsku narazíte na uzavírku nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šťastnou cestu jsme popřáli 2,5 minuty po 6:30, no a za chvilku se budeme věnovat našemu dalšímu dílu pořadu Osobnosti Česka. Ten totiž vysíláme vždycky v pondělí po 13. hodině. Teď je tedy po 6:30 a gratulujeme Věroslavům k dnešnímu svátku, je 27. července.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: Pokud máte být někde ve 6:45, tak pospěšte, bude to přesně za 5 minut. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychleji jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo? Rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem bude Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň Liza Stansfield, je 6:45.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekejme až zataženo, během dne pak velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, srážky budou později odpoledne zvolna ustávat a ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů, mírný odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr. Rostlové podmínky ty jsou dnes velmi dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Český rozhlas Plzeň.

Dobrém ráno Českého rozhlasu Plzeň se už za chvilku podíváme do staré školy v Postřekově na Domažlicku. Tam má vzniknout národopisné muzeum. Bude v něm muzeum chodských krojů a tradičních řemesel, ale nejen to. Detaily už po Marii Rotrové.

0: Jak vzniká chodská keramika, jaké výšivky zdobí chodský kroj a jaké jsou na Chodsku tradice? Už za pár let se tohle všechno dozvíte v Národopisném centru v Postřekově na Domažlicku. Obec ho chce zřídit ve staré škole, kde teď sídlí Muzeum chodských krojů. Obec aktuálně chystá rekonstrukci a rozšíření budovy. Studie už je hotová a teď se začíná pracovat na projektu.
1: Máme tady převážně kroje Horního Chodska, protože jsme na Horním Chodsku. Máme tady chodskou svatbu. Nevěsta má na sobě fiertuch, což je zástěra, a šátek na krku, a to je ruční tylová výšivka, a to nosila pouze nevěsta.
2: Ukazuje mi v Postřekovském muzeu krojů Anna Burešová.
1: Tady máme ženicí pánský kroj, kdy ženich má dlouhý kabát a vidíte na něm takový vojenský prvky na těch rukávech a vzadu na kapsách a na rozparku. To tady zůstalo, kdy tudy táhly napoleonské vojska.
2: Ty kroje mají tady odpovídající podmínky?
1: Nemají odpovídající podmínky, protože, jak řekl jeden pán, ten obsah toho muzea není hoden tomu prostoru, který tady teď máme, takže se těšíme, že budeme mít lepší prostory.
2: V budově z roku 1860 má po rekonstrukci sídlit muzeum i národopisné centrum. Potvrzuje starosta Petr Anderle, zvolený za Společně za Postřekov.
3: Mělo by zaplnit celou budovu, dvě patra plus podkroví bude nějaký depozitář, kde ještě budou ty předměty umístěny. Součástí projektu bude také nová přístavba. Bude tam taneční sál pro národopisný soubor, klubovna pro obecní spolky i obyvatele obce a potřebné technické zázemí. Celý objekt bude bezbariérový, je tady počítáno i s výtahem, tak aby se skutečně sem dostal každý.
2: Expozice budou ukazovat řemesla typická pro Postřekov, říká místostarosta Jiří Knížek, zvolený za Společně za Postřekov.
4: Kromě keramiky tak je to třeba paličkování, že ty krajky, kterým byl Postřekov také známý široko daleko. Potom jsme měli například šikovné komínáře, kteří vyjížděli po celém světě. Například máme fotografie z tehdejší Perzie a dochovalo se mnoho cihel podepsaných právě těmi našimi komínáři.
2: Co dalšího chcete v tom budoucím muzeu ukazovat?
4: Určitě součástí expozice bude i část věnovaná místnímu kanafasu, místní výrobě látky, kdy se do současné doby například dochoval původní stav ještě tady jedné zdejší rodiny, která vlastně s tou tradicí výroby kanafasu vůbec začala.
2: Část bude věnovaná taky tradicím.
4: Postřekovský masopust by se měl stát také součástí expozice a například figurina masopusta, která se každý rok věší na hřišti, tak by měla být přes rok součástí expozice. A ten návštěvník by pomocí nových technologií se potom mohl stát součástí chodského kolečka. To je vlastně náš nejtypičtější tradiční tanec a toho našeho masopustu a mohl by z toho mít ten prožitek daleko větší, než jenom když se dívá do těch vitrín na ty věci.
2: Až to bude, tak co ještě byste třeba mohli ukazovat, kromě toho, co už tady vidíme?
1: Mohli bychom vlastně ukázat, jak kroj vzniká.
2: Doplňuje znovu Anna Burešová.
1: Zároveň by se mohly pořádat workshopy, kde by se mohla další generace učit šít kroje, aby to pokračovalo dál, aby nám ty naše kroje nezanikly.
2: Rekonstrukce budovy by mohla začít do 3 let. Z Postřekova na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
0: A z Domažlicka hezky pěkně zase do celého regionu. Za chvilku prostřednictvím našich ranních zpráv v 7 hodin, přesně za 4 minuty. Přejeme dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Krajský soud v Plzni dnes pokračuje v projednávání případu vraždy bezdomovce. Do turistické hry Český les se letos zapojilo 26 muzeí, galerií a expozic z Tachovska a Domažlicka. Prezident Pavel jmenuje nové soudce i šéfku Ostravského krajského soudu. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, večer ubývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Je pondělí 27. července a zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Dobré ráno. Před plzeňským a krajským soudem dnes znovu stanou dva muži obžalovaní z vraždy bezdomovce. Jeho znetvořené, rozřezané tělo bez hlavy našel kolem jdoucí v lednu 2023 v řece Berounce v Plzni. O rok později se našla hlava v řece Radbuze. Obžalovaným hrozí až 18 let vězení.
5: Podle státního zástupce oba obžalovaní bezdomovce u areálu drážního depa ve čtvrti Doubravka úmyslně usmrtili s největší pravděpodobností útokem na hlavu nebo na krk. Tělo potom posmrtně znetvořili a vhodili do řeky Berounky. Obžalovaní u soudu vinu odmítli. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Zhruba v polovině je turistická hra Český les s mobilem v kapse. Letos se do ní zapojilo 26 míst na Tachovsku a Domažlicku. Patří mezi ně například Vesnické muzeum Halže, Muzeum hasičské techniky v Konstantinových Lázních nebo Muzeum řemesel v Kolovči, potvrzuje ředitel Martin Wolf.
6: Části expozic jsou takové nejatraktivnější řemesla a živnosti. Tady vidíme kadeřnictví z roku 1925 a na svou dobu to byla mimořádně technicky vyspělá dílna, plná nejnovějších vynálezů, které se vůbec nechaly pořídit. V tom kadeřnictví a vůbec v celém muzeu jsou udržovány všechny exponáty v provozu schopném stavu, takže po zapojení do elektřiny většina z nich věřím tomu, že by ještě ten svůj účel plnila.
4: Turistická hra potrvá do konce října. Pro zapojení si stačí stáhnout mobilní aplikaci Český les, navštívit alespoň 3 zapojená místa a na každém z nich naskenovat QR kód. Po splnění podmínek účastník získá odměnu. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčku do teláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem. Ruský vzdušný útok na Záporožskou oblast nepřežil jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady pak hlásí 2 mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti.
1: Sport.
4: Obhájci titulu pražské Slávie vstoupili do nového ročníku šance ligy přesvědčivou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem přehrál Olomouc. První kolo nejvyšší české fotbalové ligy uzavře v 18 hodin nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, srážky budou později odpoledne zvolna ustávat, ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, vád bude mírný, odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pondělí 27. července posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Máme 4,5 minuty po 5. hodině. Pro děti je připravena zákeřná otázka, proč se slunečnice otáčí za sluncem. Je to takové letní téma, které se na dnešek určitě hodí. Stejně jako se hodí předpověď počasí na dnešní den. Zavoláme meteorologům, a to přesně ve 7:45. Přejeme příjemné ráno.
1: Dobré ráno a Stanislav Juríček.

0: Proč se slunečnice otáčí za sluncem?
1: Protože zapadá,
2: aby mohla růst.
3: Protože se říká slunečnice, když začíná taky na slunce.
4: Protože je sluneční kytka.
5: Protože aby brzo zrála.
6: Aby byla žlutá.
7: Aby bylo tak hezké.
8: Protože je žlutá jako slunce.
9: Protože by nemohla růst.
10: Protože vypadá jako sluníčko.
11: Protože je jasná.

0: All My Lovin' a Beatles, dobrém ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 15 minut. Počasí. A my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Tam je Marta Suchá, vítám ve vysílání, dobrého rána.
1: Hezké ráno.
0: Tak doufám, že služba bude dnes klidná, alespoň ta předpověď tak vypadá, tedy nebudu předbíhat, jen hezky řekněte, jak je dneska po ráno.
1: Tak ráno nás přešla studená fronta, oblačnost je převážně zvětšená, ale na mnoha místech už protrhaná, srážky se teď vyskytují už výjimečně na Šumavě a teploty jsou mezi 14 a 18 stupni, na horách od 12 do 15 stupňů Celsia.
0: Srážky se vyskytují výjimečně a vyskytovat se přes den výjimečně asi i budou. Jak vypadá předpověď na dnešní den?
1: Tak během dne už budeme v chladnějším a vlhčím, tedy přechodně vzduchu za studenou frontou. Oblačnost proto bude proměnlivá, převážně zvětšená. Lokálně se vyskytnou přehánky, ale na řadě míst pršet v průběhu dne ani nebude. Později odpoledne budou srážky úplně ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty ty dnes budou nižší než v minulých dnech, mezi 22 a 25 stupni na horách od 18 do 21 stupňů Celsia. Vítr ten zesílil k ránu na frontě, teď je mírný, odpoledne povane až čerstvý západní až severozápadní vítr průměrnou rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu. Místy v nárazech může dosahovat kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině a večer bude postupně slábnout.
0: Tak Marta Suchá, předpověď počasí na dnešní den. Děkujeme za ní. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: V celku obsazené hotely, ale málo nebo méně lidí v restauracích a kavárnách. Šumava zatím na letošní nápor návštěvníků teprve čeká. Víc vám řekneme v reportáži v Dobrém ráno Českého rozhlasu Plzeň už za chvíli. 7 hodin a 20 minut. Dobré ráno.

0: Hlavní návštěvnická sezóna na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorudsku zatím nejsou.
1: Jsme byli u Černého jezera akorát, včera na Pancíři kousíček, tam taky nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
1: Máme dvě malé holčičky.
2: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
3: Autíčko. Tam to bílý.
2: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
2: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali tam pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
2: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
4: 3-4 dny dopředu.
2: Recepce hotelu Magnetic.
5: Víkendy máme většinou 100% obsazený, v týdnu by to chtělo trošičku posílit.
2: Ředitelku hotelu je Kristýna Nováková.
5: Ale celkově méně lidí. Když je tady sice ty ubytovací kapacity obsazené, tak hostů je celkově méně. V těch restauracích, kavárnách, u nás v restauraci rozhodně, prostě menší pohyb lidí.
2: Nicméně ten hlavní boom asi teprve čekáte.
5: Čekáme, rozhodně. Tady na Železnorodsku celkově to bývá až ten srpen.
2: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku. Ten se zaměřuje hlavně na ubytování skupin.
6: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme celý léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše fakultativní výlety a výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
2: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová. A máte i druhý hotel, tam to vypadá jak?
6: Tam máme tenhle týden pár individuálních hostů, budeme tam mít dohromady asi 8 pokojů a pak už máme i tam skupinové pobyty. Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
2: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
7: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%.
2: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
7: Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
2: Všichni ale upozorňují, že návštěvnost Šumavy hodně ovlivňuje počasí. Když nepřeje, návštěvníci své pobyty prý často ruší nebo zkracují. Ze Železnorudska Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Škoda po požáru 5 hektarů lesa u Velhartic na Klatovsku se odhaduje na 1 000 000 korun. Hořet začalo v sobotu odpoledne a v těžko přístupném terénu zasahovaly desítky hasičů. Povolán byl i vrtulník s bambivakem. Uvedl to velitel zásahu Aleš Bucifal. Příčina požáru se vyšetřuje. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích mají sídlit informační centrum a knihovna. Zázemí budou mít po rekonstrukci objektu napravo od vstupu do areálu zámku Hradiště. Nejprve se na základě různých průzkumů zpracuje architektonická studie na využití objektu. Informovala o tom ředitelka muzea Radka Křížková-Červená. Plzeň ještě letos v létě dokončí cyklostezku mezi svými částmi Litice a Lhota. Podle informací města se aktuálně staví zhruba 300 metrů dlouhý úsek přes Měsíční stráň, který navazuje na už hotový úsek vedoucí přes Dubovou horu. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů, informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, v kterém ruskou agresi odsoudí. Pátý triumf na cyklistické Tour de France slaví Slovinec Tadej Pogačar. Poslední sprinterskou etapu s cílem v Paříži ovládl Nizozemec Van der Poel. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku zataženo. Během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mladoticích na Plzně severu u železniční zastávky frézují silnici. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kvůli výstavbě nového pavilonu se změnily parkovací možnosti v lochotinském areálu Plzeňské fakultní nemocnice. Mateřská a základní škola v Horní Bříze se připravují na plánované sloučení a Kašperské hory získaly v soutěži Historické město roku cenu časopisu Moderní obec. O tom všem se píše, my to víme a za chvilku vám to přečteme. 3 minuty po půl osmé, přejeme dobré ráno.

0: s tebou, usměj se.
1: Možná se kladete otázku, o co budeme hrát v dnešní ranní telefonické soutěži, tak budou to dvě volné vstupenky na zámek v Červeném Poříčí u Klatov. Za soutěž tady bude po 7:45.
2: O čem se píše?
1: Výstavba pavilonu chirurgických oborů mění parkovací možnosti pro pacienty i návštěvníky fakultní nemocnice Plzeň. Motoristé po vjezdu do nemocničního areálu na Lochotině už nemohou odbočit k urgentnímu příjmu. Instrukce, kde parkovat a jak se do nemocnice dostat, přináší časopis fakultní nemocnice Plzeň. Jak dále informuje, největší stavba v historii nemocnice by měla být dokončena v závěru roku 2029 a vyžádá si přes 4 miliardy korun. Novinkou bude heliport pro leteckou záchrannou službu přímo na střeše nového pavilonu. Kašperské hory jakožto historické město roku 2025 v Plzeňském kraji reprezentovali region v celostátním finále prestižní soutěže Historické město roku. A podařilo se jim získat cenu časopisu Moderní obec za příkladný přístup k péči o památky a kulturní život města. Porotu zaujalo především restaurování hlavního oltáře z roku 1720 v kostele svaté Markéty. Obnova významné barokní památky probíhala 9 let a celkové náklady přesáhly 6 milionů korun. Dočtete se v Kašperskohorském zpravodaji. Hornobříský zpravodaj ten píše o chystaném sloučení obou mateřských škol a základní školy v Horní Bříze. V jeden celek se na základě zákonného nařízení spojí od 1. ledna 2027. Výhody tohoto spojení přibližují ředitelky uvedených zařízení. Tolik, o čem se píše, ještě 3,5 minuty a bude 7:45 a pokud vás tisk neprobudil, pak vás zcela jistě vzbudí Ricky Martin.

0: Dobré ráno, je 7:45.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekejme až zataženo, během dne pak velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, srážky budou později odpoledne zvolna ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Mírný odpoledne až čerstvý, západní až severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu. Ovšem pozor, v nárazech až 15 metrů za sekundu, což je 55 kilometrů v hodině. Rostylové podmínky, možná i díky tomu větru velmi dobré, biozátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přesně 10 minut zbývá do 8 hodiny raní, je tady dnešní telefonická soutěž v Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň a dneska, jak jsem avizoval, hrajeme o dvě volné vstupenky od Národního památkového ústavu na zámek Červené Poříčí u Klatov. A my jsme o něm v posledních dnech poměrně hodně vysílali, dokonce jsem ho snad včera nebo předevčírem viděl v toulavé kameře v televizi, takže Červené Poříčí je teď mediálně velmi známé. Možná jste tam zaslechli v reportáži, ať už v naší nebo v televizní, správnou odpověď na otázku, kterou teď pro vás mám. Kdo nechal v roce 1713 vystavět na zámku Červené Poříčí návesní kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova? Samozřejmě dám vybrat, a je to poměrně jednoduché, si myslím, ta volba. Za A je to Karel IV., varianta B Jindřich Mladota z Jilmanic a varianta C hraběnka Amálie Eleonora z Hauben. Tak to zkuste.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak úplně ideální by bylo, kdyby se dovolal někdo, kdo je blízko Klatov nebo Plzně, tak aby to měl do Červeného Poříčí nedaleko. Už máme někoho ve spojení. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, Jindra.
0: Tak Jindro, jestli pak to víte, tu správnou odpověď.
2: No já jsem to poslouchal, tu reportáž, a myslím si, že to je zase.
0: Zace, tedy ta hraběnka.
2: Ano.
0: Kterou ani neumím pořádně přečíst. Hraběnka Amálie Eleonora z Hauben. A je to správně. Přesně ta nechala v roce 1713 vystavět na zámku Červené Poříčí návesní kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vám to vyneslo vítězství v ranní soutěži a dvě vstupenky na Červené Poříčí. Nemáte to daleko, Jindro?
2: Nemám, jsem Plzeňák a navíc tam mám příbuzné v Červeném
0: Poříčí,
2: takže spojím to s návštěvou
0: jej. Tak to spojíte, výborně. Za chvilku se domluvíme na předání ceny. Moc gratuluju, užijte si to. Nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Plzeň má projekty na zadržování vody v lesích. V Němčovicích na Rokycansku bude lávka přes Berounku, pomůže místním i cyklistům. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, večer ubývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Hezké pondělní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh na řízení, který zavádí oficiální pracovní pozici PIR pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
3: Plzeňské městské lesy pokračují v opatřeních, která mají pomoci lesům lépe zvládat období sucha. Jedním ze způsobů je zadržování vody přímo v krajině, například budováním soustav tůní. Podobný projekt už vznikl na Valše u Borských polí. Na jakých dalších místech se budou podobná opatření realizovat, doplňuje vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
6: Připravujeme první projekt v Pitelském polesí. A chceme samozřejmě pokračovat dál, rádi bychom podobné projekty udělali i na Zábělí a tady samozřejmě i v tom polesí Boleveckých rybníků.
3: U Němčovic na Rokycansku vznikne lávka přes řeku Berounku, postaví ji mikroregion Radnicko, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je odtud vzdálený 16 kilometrů. Nová 54-metrová lávka už získala pravomocné stavební povolení. Mikroregion teď vyhlásí soutěž na provedení stavby a požádá o podporu Plzeňský kraj. Uvedl to místopředseda svazku Miroslav Kroc z Hnutí STAN. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se lávka za 30 až 40 milionů korun postavit do konce roku 2029. Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně dva lidé, dalších pět je zraněných. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje a zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6. hodiny večer místního času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle.
7: Sport.
3: 15 medailí, 107 zlatých vybojovali atleti Škody Plzeň na domácím mistrovství republiky jednotlivců. Na městském stadionu na Skvrňanech zazářila Linda Suchá, která ovládla dálku a trojskok. V soutěži o štěpařů zvítězil při absenci Jakuba Vadlejka plzeňský Jan Výška, a to výkonem 77 metrů a 4 cm. Pokračuje Jan Výška.
8: Mám z toho velkou radost, hlavně jako chci poděkovat trenérovi, že to jako s náma byl a jako podporoval nás a připravil nás i na to. Pokyny byly, až jako se soustředím hodně na techniku, což jako si myslím, že nebylo úplně ideální, ale něco se tam trošku povedlo, tak proto to letělo na těch 77.
3: Třetí skončil v oštěpu další člen tréninkové skupiny Davida Sekeráka v Domažlicích, Josef Šindelář.
4: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, srážky budou později odpoledne zvolna ustávat, ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vát bude mírný, odpoledne až čerstvý západní a severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Klatovech je neprůjezdná ulice 5. května. Rekonstruují tam most.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Strkají pstrosy hlavu do písku, nebo je to jenom mýtus? Prosím vás pěkně, to není otázka pro děti, ale pro Martina Písaříka do aktuální rubriky Co v učebnicích nebylo. Uslyšíte ji v dobrém ráno už za chvilku.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, máme chvilku po čtvrt na devět. U Ejpovického tunelu roste unikátní sportovní centrum s vyhlídkou i obřím pump trackem. Přímo na stavbu se byl podívat náš regionální stopař Jiří Trnka a zjišťoval, co si tam už brzy budete moci sami vyzkoušet. Za chvilku nám to řekne osobně.
1: Počasí.
0: Dneska bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat, ve večerních hodinách začne i ubývat oblačnost. No a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25, na horách na 18 až 21 stupňů. Vát bude mírný, odpoledne až čerstvý, západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biopředpověď je na prvním stupni. Tedy mírná zátěž.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Teď 8 hodin a 21 minut, přejeme dobré ráno. Lokalita u portálu Ejpovického tunelu je mezi Plzeňáky mimořádně oblíbená, teď ale dostává celkem zásadní proměnu.
1: Regionální stopař.
0: Městský obvod Plzeň 4 tam totiž staví nově sportovně rekreační centrum nazvané POSET. Co přesně na místě vzniká, to už řekne náš regionální stopař Jiří Trnka. Přeju dobré ráno.
2: Já přeji krásné dobré ráno. Přímo tady v Soském údolí, kde začíná oblíbená cyklostezka po bývalé železniční trati na Chrást, vzniká areál za 25 milionů korun. Jeho srdcem bude dřevěná stavba pro odpočinek a občerstvení, odkud bude vidět na plzeňské dominanty i výjíždějící vlaky do tunelu.
0: Mm-hmm. Jirko, centrum se jmenuje POSET, ale hlavním tahákem má být sportoviště. Čím bude tak výjimečné?
2: Ono tady vzniká obří pumptrackové centrum o rozloze 1000 m2, který se v hlasování vybrali sami Plzeňáci. Bude mít 3 dráhy, včetně stěny na jízdu později nebo skoku s tréninkovým dopadem do kůry, což nikde jinde v Česku nenajdeme. Hotovo má být už na konci září.
0: No a jak se tam nejlépe dostaneme, až se ten areál otevře?
2: Tak nejsnadnější to bude na kole nebo pěšky přímo z Doubravky po cyklostezce pro auta. Sem sice vzniká, tady vzniká menší parkoviště přímo u areálu, ale kapacity ty budou velmi omezené. Takže ideální je vyrazit po vlastní ose nebo dojet MHD na konečnou na Doubravce a projít se pěkně údolím.
0: Doporučuje regionální stopař Jiří Trnka. Díky za aktualitu a naslyšenou.
2: Dobré ráno.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška je uzavřen průjezd z Klatov na Železnou Rudu, tedy část hlavního tahu silnice první třídy číslo 27 na Šumavu a Německo. Správa železnice začala v Klatovské ulici 5. května směrem na Luby přestavovat most s úzkým a nízkým viaduktem. Prostor kolem mostu je uzavřen pro veškerou dopravu i chodce. Objízdná trasa je značena. Podle informací města má být hotovo do 23. listopadu. Centrum pobytových a terénních služeb ve Zbůku na severním Plzeňsku rozšiřuje domov pro osoby se zdravotním postižením. Nabízí 6 nových míst pro stálé obyvatele a jedno místo s odlehčovací péčí, kde se o klienty postarají krátkodobě. Mimo domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb nabízí centrum i chráněné bydlení a sociální rehabilitace. Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové většinou začíná až v druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity zatím jsou. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 tisíc hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku zataženo. Během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. A teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mladoticích na Plzni severu u železniční zastávky frézují silnici. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A co nás čeká v dobrém ránu teď? No jako vždycky trocha legrace po 8:30. Na počátku byl režisér, který musel zkrátit představení, následovali herci, kteří se s tím museli vyrovnat. A na samém konci stál nechtěně přepsaný biblický příběh a historka, na kterou nejde zapomenout. Za pár minut uslyšíte víc. Dobré ráno.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Divadelní herec může klidně přepsat dějiny. To, když nevědomky splete repliku v historickém textu. Není divu, že herec Stanislav Zindulka si právě takovou historku dlouho pamatoval a před lety ji v našem zábavném pořadu Vladimíru Bernáškovi vyprávěl.
1: My jsme dělali jednou takovou inscenaci, takový projekt, to jsem byl asi teprve druhý rok v Praze, a byla to moc zajímavá hra podle knížky Mika Valtariho a bylo to o životě Ježíše Krista. A dělalo se to pro Anežský klášter, čili pro zvláštní prostředí, velice pěkný. A zkoušelo se to a my jsme zjistili, že to je nějak hodně dlouhý. Tak jsme říkali režisérovi, jsme zjistili, že to trvá, já nevím, 3,5 hodiny, nebo jak. Říkali, to je dlouhý, to je neúnosný v tom prostředí. No ale režisér si nikdy nedá říct, prostě se to hrálo tak, jak se to hrálo. A fakt je, ten divák ztrácil pozornost. Ono ještě teda navíc tam se mazala akustika trošku v tom prostředí, šla tam nějaká hudba, podívaná to byla nádherná, ale prostě už to ty lidi neunesli. A režisér to pak teda taky zjistil a pozval nás na jednu zkoušku dřív a udělal tam docela radikální škrty. Takže se škrtali celý scény, my jsme byli takový neklidní, protože jsme nevěděli, co po čem přijde, jo? Byli jsme takový nastražený, jako aby člověk něco neprošvih a prostě bylo to nečekané. A tak to běželo a jak jsme byli takový neklidní, soustředěný na jiné věci, tak se tam přihodilo to, že tam je scéna, kdy Ježíš už je mrtvej, už je pohřbenej, na scéně je Marie z Magdaly, přibíhá Marie z Beretu a říká úžasnou novinku, Ježíš vstal z mrtvých. Přibíhá apoštol Petr s další zprávou, Jidáš se oběsil. A jak jsme byli takový někde, skákalo to, tak prostě ta Marie z Beretu tam čeká, přiběhne Marie z Magdaly a neřekla teda, Ježíš stál z mrtvých, a řekla jen, on stál z mrtvých. Tam byly jen tyhle dvě svatý Marie. A do toho přiběh udýchaný svatý Petr a zařval, Ježíš se oběsil. Chvilku bylo ticho a pak Marie říkala, Ježíš Marie. Tak to byl hezký zážitek.
2: A jak jste to dohráli?
1: No, víte, že zaprvé diváci tomu nevěřili. Oni si mysleli, že se zřejmě přesekli, že by někdo jim tohle naseviroval. A svatý Petr si nevšiml, že to řekl. To nevěděl vůbec. My jsme mu to pak řekli, a ne, cujte. Ten to nevěděl, že nechal Ježíše oběsit. No, tak my jsme jako pak to vydechali, že? Ale ty diváci tam udělali. Nebyl z toho nějaký poprask velký. Pro mě to byl skutečně silný zážitek. A teď, jak jsem zjistil váš ohlas, byl to i docela silný.

0: počasí.
1: 2 minuty po 8:45 jsme opět ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Martu Suchou vítáme vysílání. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Hned se zeptám na to, jak vypadá dnešní předpověď, protože jsme se probudili do zataženého rána.
2: Tak probudili, přicházela nás ráno studená fronta, teď jsme za ní v chladnějším, vlhčím vzduchu, za ní budeme v průběhu dnešního dne. Bude proto oblačnost proměnlivá a lokálně se budou vyskytovat přehánky. Na řadě míst kraje ale pršet v průběhu dnešního dne nebude. Později odpoledne pak budou srážky ustávat a večer začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes budou nižší než v minulých dnech, mezi 22 a 25 stupni, na horách od 18 do 21 stupňů Celsia. Vítr tempované mírný, odpoledne až čerstvý, západní až severozápadní, průměrnou rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, místy v nárazech může dosahovat rychlostí až kolem 55 km/h. Večer pak vítr bude postupně

0: postupně slábnou.
1: Taková je předpověď na dnešní den, pondělí 27. července. Děkujeme za ní Martě Suché a přejeme příjemnou službu. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Z pondělního dobrého rána je to takřka všechno, snad ještě řeknu jméno dnešního odpoledního hosta v Humoriádě. Mezi 16. a 17. hodinou tu bude Aleš Cibulka v roli hosta, tak silně nechte ujít. No a dopoledne s Ivou Kokešovou, jak bysmet, mezi 9. a 13. Stanislav Jurík vám přeje příjemný den, naslyšenou příště.

Věděli jste, že asi 3 kilometry východně od Poběžovic na Domažlicku stojí na březích Černého potoka obec Ohnišťovice? Ves dělí na malou a velkou stranu kamenný most s 3 oblouky, pocházející z roku 1880. Kaple, která stávala nedaleko mostu, zmizela beze stopy. Na malé straně stojí mlýn a rozlehlý rybník. Během druhé světové války unikla obec ovlásek zkáze, když mimo ni dopadlo 5 leteckých pum.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sklatov dnes začíná mizet viadukt ve směru na Luby, který byl častým místem nehod. Domažlice opraví část dlažby na svém hlavním náměstí. Na epidemii eboli v Kongu od května zemřelo přes 1400 lidí. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky večer, ubývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Příjemný poslech vám má přeje Lenka Lupinková. V Klatovech dnes začíná kompletní rekonstrukce železničního viaduktu ve směru na Luby. Rekonstrukce se vyžádá úplnou uzavírku silnice a potrvá do konce listopadu. Náklady na stavbu jsou zhruba 45 milionů korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Stávající mostní konstrukci nahradíme novou, ocelovou, s větším rozpětím. Díky tomu se zhruba o 3,5 metru rozšíří podjezd a o půl metru bude mít vyšší průjezdnou výšku. Součástí projektu je také rekonstrukce stávajícího chodníku. Práce se dotknou i samotné železniční trati. Díky její opravě tam budou moct vlaky jezdit rychleji.
0: Pod viaduktem v minulosti často uvízly kamiony. Mezi lidmi je proto známý jako klatovská gelotina. Domažlice opraví nerovnou dlažbu v jeho západní části náměstí Míru. Město na práci získalo krajskou dotaci 1 milion korun z programu Podpora revitalizace objektu kulturního dědictví, protože se jedná o městskou památkovou rezervaci. Práce budou zahrnovat i předláždění chodníků uvnitř podloubí u městského domu číslo 56. Domažlice to uvádí na svém webu. Rada města vypsala zakázku na provedení prací. Odbor správy majetku osloví napřímo dvě firmy a další zájemci se můžou hlásit. Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo víc než 1400 nakažených. Informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád bude mírný, odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově v Zářečné ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám v 9 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem a Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, dneska je pondělí 27. července, začali jsme 31. týden roku 2026. Zprávy jsou u konce, na úvod hodiny jsme připravili Karla Gotta a také Hanu Zagorovou a potom vás pozveme na kulturní středy v Pivovarském dvoře v Plzni Černicích.
1: Dobré dopoledne.

0: Radio vašeho kraje za 3:15. Na kulturní středy s živou hudbou jste až do konce srpna zváni do historického pivovarského dvora v Plzni Černicích. Akce se tam konají vždycky jednou za 2 týdny a vstup je zdarma. V srpnu je v nabídce jedna nehudební lahůdka navíc a na tu se vstupné neplatí.
1: Chtěli jsme obzvláštnit prázdninovou atmosféru pivovaru a jelikož lidé často míří právě za kulturou o prázdninách, tak nám to k tomu krásně ladilo.
2: A na které kapely se ještě můžou návštěvníci pivovarského dvora v Černicích těšit?
1: Pozítří tu máme kapelu Anaconda Benda a v následujících termínech Lucie Revival Acoustic a Na půl páky.
2: Vyjmenovává Hana Bardounová z Černického pivovarského dvora. V srpnu se potom přidá ještě promítání v rámci plzeňských filmových večerů.
1: Promítání proběhne 19. srpna s filmem 6 gramů a bude to vlastně Pod čirým nebem.
2: Od kolika hodin?
1: Od 9 hodin večer.
2: A kapely koncertují?
1: Kapely koncertují vždy od 7 hodin večer.
2: S prázdninami se ovšem v pivovarském dvoře v Černicích nekončí, protože v září se hned bude konat tradiční festival Slunce ve skle.
1: Tento známý pivní festival proběhne ve dnech 17. až 19. září 2026. Už teď máme přihlášeno okolo 40 mini pivovarů, tím samozřejmě ale nekončíme, protože třeba za loňský rok bylo přihlášeno přes 60 pivovarů. Takovou zajímavostí, kterou bychom chtěli Slunce ve skle zahájit, je chmelobraní z naší nové nejmenší chmelnice na světě, pokud teda samozřejmě chmel dozraje. A jako každoročně nebude chybět pořádná kultura v podobě třeba hudebních vystoupení a celkově program bude opravdu velmi nabitý.
2: Za kulturou můžete v Plzni zamířit i do pivovarského dvora v Černicích. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Slyšeli jste správně, padla zmínka o nejmenší chmelnici na světě. Ta pochopitelně nesmí chybět v plzeňských zajímavostech. Tak poslouchejte naše vysílání dnes krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Režisér Zdeněk Troška nás teď zavede na natáčení trilogie Slunce Senu.
2: Po kousíčkách na přeskáčku máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která bije. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě navíc mačeny strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film. Žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, ježišmarja, jakž to? Říkala, hele, holka, my takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říkala, boj, můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a navrhu do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde seděla ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všechno prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jindy tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej. A koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Jepano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Jepano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Jepano, já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já se jí budu povídat. Říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele holka, já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Jeba, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu, já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší fort byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu, se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, se klaněla, klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla s pěstičkou hrota, říká, počkej ty kanta, ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto, Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbná pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám, hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo, ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za minutku bude 9:30. Takzvaní kyberšmejdi si nedají pokoj. Nově se zaměřují i na klienty zdravotních pojišťoven, kterým zasílají podvodné zprávy a e-maily. Jejich záměr je jasný, získat přístup k bankovnímu účtu. Podrobnosti vám řekneme za chviličku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Svatojakubská pouť v Postřekově láká na pouťové dozvuky. U hasičské zbrojnice zahraje od 19 hodin veselá muzika Schocka. Noční prohlídku při svíčkách a loučích zažijete v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku. Noční prohlídka začíná ve 22 hodin. Zámecký park ve Spáleném Poříčí uvede v rámci letního retrokina od 21.30 snímek Léto s kovbojem. Muzeum Českého lesa v Tachově zve na výstavu 100 let zoo Plzeň. Výstava nabízí velkoplošné fotografie a vybrané artefakty. K prohlédnutí je do 30. srpna. V rámci Zátopkova zlatého týdne se poběží od 15.30 ve Štruncových sadech v Plzni zlatý maraton Emila Zátopka. V lesním divadle v Nýrsku můžete od 9:30 večer vidět film Kočičí Odysea. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem. Jezdí od 11.10 do 17.50. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, tržnice nebo na divadelním náměstí. Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si zájemci vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou hrdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. Taková je naše dnešní nabídka pro kulturní tipy s datem 27. července. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Pavel Rot, Radio vašeho kraje, 5 minut po 9:30. Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné SMS zprávy a e-maily. Takzvaní kyberšmejdi v nich odkazují na aktualizaci osobních údajů a po příjemcích chtějí, aby údaje ověřili na zaslaném odkazu. Chtějí tak získat přístup k bankovním účtům obětí. Na co si dát pozor a jak takové podvodníky poznat, nám poví mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Dobrý den.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Ano, dobré dopoledne. Na začátek je určitě dobré zmínit, jak vlastně rozpoznat ten typ podvodné zprávy nebo e-mailu, o kterém jsem mluvila.
1: Tak takové první varování, to by měla být už samotná adresa, ze které ta zpráva nebo e-mail přijde. Vždycky tedy doporučujeme pečlivě kontrolovat odesílatele, ale nebo i také tu webovou adresu, na kterou v tomto konkrétním případě, jak se jí popsala, ten uvedený odkaz přesměrovává. Jedinou doménou, kterou VZP používá, je právě vzp.cz. No a pak takovým druhým typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost, nebo chce v nás vyvolat nějaký pocit naléhavosti, přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojištěnce, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
0: Jak už jsme řekli, ve zprávě se tedy nachází odkaz, na který má příjemce kliknout. Víme, na jaké stránky ten odkaz vlastně vede?
1: No, vede na podvodné webové stránky, které jsou ale velmi zákeřné v tom, že opravdu velmi věrně napodobují oficiální webové stránky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro běžného uživatele nebo návštěvníka v podstatě není možné ten rozdíl rozeznat. Vypadají téměř totožně. Takže jsou v tomto tedy skutečně velmi zákeřné. Potom vstupu na web, pokud tedy by někdo na ten odkaz kliknul, je vyzván k vyplnění osobních údajů a také všech informací k bankovní kartě. Tou záminkou, jak jsme říkali, v tomto případě je získání nového průkazu pojištěnce. Jindy to ale třeba bývá slíbený bonus nebo slibovaný přeplatek na zdravotním pojištění. Tím společným cílem všech těchto podvodů je dostat se k vašim údajům, osobním i bankovním, aby je potom podvodníci mohli následně zneužít.
0: Možná, že bychom měli také říct, že příjemcem takového e-mailu může být kdokoliv, samozřejmě nejenom klient Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud někdo podvodnou zprávu dostane, jak by se měl zachovat?
1: Pokud někdo e-mail nebo zprávu obdrží, doporučujeme vůbec nereagovat. Pokud je to možné, odesílatele klidně rovnou zablokovat a v žádném případě touto formou nevyplňovat žádné osobní ani bankovní údaje. Kdyby si někdo nebyl jistý, jestli ta komunikace skutečně nepochází od Všeobecné zdravotní pojišťovny, může si to ověřit, stačí přeposlat tu zprávu na info@vzp.cz s dotazem, zda se jedná o pravou komunikaci nebo podvodnou, a kolegové odpoví. Pokud by někdo zareagoval a ty údaje vyplnil, doporučujeme neprodleně kontaktovat policii a také banku, aby pokud se dá ještě něco zachránit, tak banka činila.
0: Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová, díky za vaše informace. Mějte se krásně, naslyšenou příště.
1: Hezký den, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program. Jaromíra Nohavicu teď vystřídá Dusty Springfield. Za 4 minuty bude 9:45 a za chviličku začíná zámecké léto. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavil do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény

0: těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šereného, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
1: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
0: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky názve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím. Cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center v zemi. V Horšovském Týně na Domažlicku chystají přístavbu mateřské školy pro 50 dětí. Výzkumníci ze Západočeské univerzity zkoumají v Kyrgyzstánu opuštěná zimoviště kočovníků. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, večer ubývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Lenka Lupinková. Policisté prověřují hromadnou výhrušku a nastražení bomby ve zhruba 400 úřadů, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktují provozovatele. Objekty kontrolují za běžného provozu. Uvedli to na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. V Horšovském Týně na Domažlicku rozšíří kapacitu místní mateřské školy o dalších 50 míst. V současné době už má město platné stavební povolení. Vzhledem k finanční náročnosti stavby přesahující rozpočtové možnosti města, teď hledá radnice vhodné dotační tituly, říká starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
2: Máme připravenou rekonstrukci mateřské školy, která vlastně spočívá hlavně v navýšení kapacity o 50 míst. Máme platné stavební povolení, ale je to velká investice i pro naše město, 150 milionů korun. Takže čekáme, až bude k dispozici vhodný dotační titul.
0: Archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu na jihu Kyrgyzstánu. Ve spolupráci s tamní akademií věd a univerzitou vytvářejí materiální záznam nucené kolektivizace kočovníků v podhůří Pamíru. Je to součást projektu Zdivočelá země, který se zaměřuje na archeologii 20. století. Podrobnosti doplní vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
3: Ta sovětská kolektivizace 30. let ve střední Asii cílila nejenom na usedlé zemědělce, ale i na kočovníky, což bylo samozřejmě velmi komplikované přesvědčit kočovníky, aby vstoupili do kolchozu. Ta kolektivizace byla doprovázena masovými represemi, deportací obyvatelstva. A to, co my zkoumáme, jsou vlastně opuštěná zimoviště kočovníků s materiálním záznamem stalinské násilné kolektivizace. Sport.
0: Golfistka Sára Kousková skončila na Scottish Open 31. Na společné akci elitní LPGA Tour a nejvyšší evropské série Ladies European Tour jí chybělo na vítěznou Šinovou z Jižní Koreje 15 úderů. Počasí. Dnes bude zpočátku zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne zvolna ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vát bude mírný, odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově v Zářečné ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. A v Klatovech v ulici 5. května začali rekonstruovat most a silnice je zcela uzavřená. Objízdná trasa je značena. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme 4 minuty po 10, přejeme vám krásné pondělí, zahrajeme si Michala Davida, také skupinu Olympic. No a hned potom se v našem dopoledním rozhovoru podíváme do světa včel.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a skupina Olympic 10 minut po desáté. Mnozí lidé si myslí, že když v létě skončí vytáčení médu, mají včelaři až do jara volno, můžou ležet někde na gauči. Ve skutečnosti ale právě teď začíná velmi důležité období celého včelařského roku. O tom, co všechno musí včelaři během léta a podzimu stihnout, si teď budu povídat s dlouholetým a zkušeným včelařem panem Stanislavem Wolfem. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ráda bych ještě také doplnila, že pan Wolf je členem komoditní rady při Agrární komoře České republiky a ta komoditní rada se jmenuje Pro včely a med, takhle krásně půvabně. Pane Wolfe, tak jaké práce teď 27. července už bezpečně včelaři musí mít za sebou?
1: V podstatě jsme skončili sezónu. Ve včelařství je to trošičku v obráceně. Tam to nezačíná včelařský rok nebo rok kalendářní 1. lednem, ale nám začíná rok, nový rok vlastně tímto obdobím. Takže zhruba v polovině června až na konci června nám skončí loňský rok a začíná nám nový, protože jak se teď připravíme na příští rok, tak bude příští sezóna, protože teď se rozhoduje o tom, jak kvalitní a silná včelstva budeme mít do příštího jara.
0: Takže jaké ty práce teď v tom červnu a červenci, řekněme, probíhaly? Buďte úplně konkrétní.
1: Ty nejdůležitější práce jsou takové, že jsme vytočili med. Ten med samozřejmě, pokud ho nemáme jenom pro vlastní spotřebu, můžeme v rámci prodeje medu ze dvora ho nabídnout kamarádům, známým, eventuálně těm dalším. A to je ten nejdůležitější úkol. A další z velmi důležitých úkolů je zakrmit včelstva, protože ty včely si přinesly med pro sebe, pro vlastní spotřebu, aby přežili zimu. Jenže my jsme jim ho vzali, tak jim ty zásoby musíme doplnit co nejrychleji, aby je ještě stačili zpracovat ty krátkověký včely, který v podstatě průběžně budou odcházet. A aby včely měly možnost, nebo respektive, abychom nezatěžovali tu dlouhověkou zimní generaci, která má za úkol přechovat matku do jara, abychom je nezatěžovali zpracováváním těch zásob.
0: Já se na to krmení ještě zeptám, přesto se vrátím k tomu stáčení medu. Vy už teď můžete hodnotit, jaká ta sezóna byla?
1: Dá se říci, že ano. Sezóna byla trošku lepší než předcházející léta, takže ti, kteří toho loni a předloni moc nevytočili nebo moc nezískali, měli letos šanci získat. Bylo to tím, nebo mimo jiné, to bylo i tím, že ta zima byla taková, jaká byla. Sice se táhla hodně dlouho, ale pořád bylo chladno. To znamená, že ty včely zimovaly tak, jak měly. To znamená, že byly stáhnutý v chomáči a neměly potřebu se roztahovat a vyhřívat prostor. Tudíž se neupracovaly a do jara šly ty včelstva velmi silná. A proto mohli hned na tu první jarní snůžku z ovocných stromů a z prvních květů nastartovat.
0: Vy už jste to trochu začal tím zimním počasím, přesto teď prosím rozveďte to. Jaké počasí je pro ten včelařský rok ideální? Takže zima má být jaká, aby to bylo všechno v pořádku?
1: Hleďte, včely jsou tady miliony let, daleko díl než člověk na země kouli. A ty to mají vyzkoušený právě tou dlouhověkou nebo těma dlouhýma generacema. V podstatě je nezaskočí víceméně nic. Ty včely dokážou přežít téměř všechno. Jo, ale bohužel tohleto současné oteplování jim vadí. Samozřejmě problémy máme nejen s oteplováním, ale máme i s tím, že vlastně ta včelařina je dneska průmyslová záležitost, když to tak vezmem. Ty včely originál před těma miliony let žili v lese, žili samostatně. Tady jedno včelstvo o pár desítek nebo set metrů dál bylo další, kdežto my si je shromáždíme na zahradě, shromáždíme ve včelni jedno vedle druhého a tam samozřejmě je problém s nemocema, s přenosem různých virů, viróz a tak dále. Ale to počasí jako takový to pro včely neznamená nic podstatného, protože ty se s tím dokážou popasovat.
0: Takže vám ani nevadí, vám včelařům, potažmo včelám, když třeba jaro začne nějak extrémně brzo, když už se objeví teplé dny třeba v březnu a pak najednou ještě hodně klesne teplota třeba až na bod mrazu. I tohle to se dá pominout?
1: Dá se to pominout, ale pro ty včely to představuje obrovskou zátěž, protože samozřejmě včely, jak známo, zimují v chomáči, v zimním chomáči, kde teda uprostřed toho chomáče mají matku, chcete-li královnu, a teď tam udržují tu správnou teplotu, aby přežila zimu. Na jaře, když se oteplí a oteplí-li se brzo, samozřejmě ten chomáč se rozvolní, matka začne hodně klást a mají určitý plochy plodu, to znamená vlastních dětí. A teď se stane to, že, jak jste řekla, se schladí počasí, ty včely se za každou cenu, protože je to jejich budoucnost, za každou cenu snaží uhřát celý ten prostor toho, kde mají ty děti, ten plot, to znamená, že je to pro ně velmi energeticky náročný, ale po několika dnech zjistí, že je pořád chladno, že to neuhřejou, to znamená, že z toho plodu se stáhnou zpátky do toho chomáče, opustí ten plod, který samozřejmě uhyne a tak dále a tak dále. Takže to byla marná práce, marně vydaná energie a tak dále. A jestliže se zase oteplí, včely se roztáhnou, začnou opět plodovat na větších plochách a pak se znova schladí, což bylo před 2 lety, včely se vrátí zpátky do chomáče a zase to, do čeho vložili energii, přijde vniveč. To je ten obrovský problém.
0: Říká náš dnešní host, včelař Stanislav Wolf. Jak už jste slyšeli, tak letošní sezóna byla relativně dobrá. A za chviličku se podíváme, co bude potřeba dělat teď na konci léta a během podzimu. Počkejte si.

0: Posloucháte Rádio vašeho kraje. Naším dnešním hostem je včelař Stanislav Wolf. Slíbili jsme posluchačům, že se teď budeme bavit o těch aktuálních pracech, které u včelstva probíhají. Je to tedy to dokrmování, pane Wolfe, je to to nejdůležitější právě teď?
1: Právě teď ano, je to jedna z nejdůležitějších věcí, dalo by se to rozdělit na dvě skupiny. Jedna věc je doplnit zásoby, který jsme, tak jak bylo řečeno, že jsme jim vzali med, tak jim samozřejmě musíme doplnit ty zásoby. A druhá věc, dohlednout na zdravotní stav.
0: Tak začněme tím dokrmováním. Čím se včely dokrmují?
1: Včely ve většině případů dokrmujeme cukrem. Obyčejným cukrem, který koupíme
0: kdekoliv.
1: Krystalem.
0: Jak to přesně vypadá, to dokrmení těch včel? Popište nám to jako laikům úplně.
1: Prostě vemu dva díly, 2 kila cukru, 1 litr vody, smíchám to dohromady. Když to nedělám ve velkém množství, stačí to malinko přihřát, aby se to snáš rozpustilo. A když je to rozpuštěný, vznikne z toho takový docela hustá, velmi sladká tekutina. Takže není problém prsty volíznout. A to se dává většinou do různých druhů krmítek, ať jsou to sklenice s prosakovacími víčky, nebo takzvaná ukrajinská krmítka, kde jsou to vlastně mističky, kam ty včely mají přístup, nebo stropní krmítka, anebo jsou krmítka, které jsou rámkový, kdy jsou zavěšený místo třeba 1 nebo 2 rámků. Do toho se to naleje, ty včely si to postupně odebírají. A
0: chutná jim to.
1: Chutná jim to, rozhodně jim to chutná, ale samozřejmě za předpokladu, že část medu jsme jim ponechali. Nelze, jsou i tací včelaři, kteří tohle to porušují a prostě ze včel vytočí veškerý med, co jde, to prostě to vyždímou až na hranu a pokud jsou normální, tak tam aspoň doplní cukr. Jsou tací, kteří ani ten cukr nedoplňují a pak se strašně diví, že to včelstvo nepřežije zimu. To je samozřejmě ten smutný obrázek, ale to je důsledek poslední doby, kdy do včelařství plyne docela dost velký sumy dotací a začalo včelařit mnoho včelařů, nebo včelařů bych je nadsadil, řeknu majitelů včelstev, kteří si myslí, že skutečně si postavím na zahradu 2 nebo 4 včely a oni mě přinesou med a více o ně starat nemusím. Bohužel to takhle nefunguje. Ale to jsem odbočil, to je ta černá stinná stránka.
0: Už to máme rozdělené na včelaře a majitele včelstev. To je hezké, to si budu pamatovat. Ještě mi řekněte, pane Wolfe, jak jste nám popsal to dokrmení tím cukrem, to se provádí opakovaně?
1: Může se provádět opakovaně, samozřejmě ty včely by měly mít zhruba 18 až 20 kilo těch zásob na celou zimu. Jo? A podle toho, kolik jsem jim tam nechal medu, doplním ty zásoby. Někdo doplňuje 8, 10 kilo, někdo i 16, 18 kilo cukru. Zase jde o to, protože už jsou ty včely v omezeném prostoru, sundali jsme medníky, ve kterých byl ten med, takže jsou v tom takzvaném plodišti, ať už je to na jakékoliv rámkové míře, a abychom jim nezaplnili celý ten prostor jenom tím cukrem, bylo by to kontraproduktivní, takže zase překrmit není taky dobře. To je jedna stránka věci v současné době a druhá strašně důležitá věc je zdravotní stav.
0: Ano, jak vy zjistíte, že ten zdravotní stav je dobrý a nebo naopak špatný?
1: Věc, která nás v současné době trápí, v současné době, myslím, posledních 40 let, je roztoč varroa destructor. Mnozí to nazývají kleštíkem, ale to u nás nepochodí. U nás používáme ten originální název varroa destructor. Abychom zjistili, co se tam děje, tak prostě některé úly jsou vybavený takovým šuplíčkem dole, který vytáhneme, očistíme a vrátíme zpátky a třeba za 2 dny jdeme zkontrolovat, kolik těch roztočů nám spadlo. Ty úly, které tohleto vybavení nemají, tak tam vložíme podložku monitorovací, která je většinou bílá, na některých jsou namalované i takové čtverečky po decimetrech a zase na 1 až 2 dny a počkáme, kolik těch roztočů nám tam spadne. Spočteme, zjistíme a podle toho uděláme opatření, ale ne celoplošně na všech včelstev, který máme. Když mám desatery včelstva a roztoči mi padají v 1 nebo ve 2, tak samozřejmě ty léčebné opatření udělám jenom v těch 2 včelstev. Nemá cenu dělat ve všech 10, protože jedna věc strašně důležitá, která málo kdy zaznívá, ta léčiva, která používáme, nejsou léčiva, že by dávali těm včelám nějakou imunitu. ta léčiva, takzvaná léčiva, umí v dané chvíli zabít roztoče.
0: Mm-hmm. Jak to v tu chvíli vypadá, když vy to léčivo musíte nasadit? To je nějaký prášek nebo je to nějaká tekutina?
1: Je více druhů, samozřejmě některý jsou ve formě, samozřejmě nemůžeme jmenovat, jak se to jmenuje, ale některý jsou takový dřevěný pásky, dýha, kterou prostě zavěsíme blízko plodu z obou stran, ty včelky potom běhají, ťapou a roznáší to, to je takzvaný kontaktní léčení. Nebo se používají kyseliny, třeba kyselina mravenčí, to jsou takové destičky, které se položí nahoru na plásty a ta kyselina se postupně odpařuje a
0: zafunguje.
1: Zafunguje to. Nebo se používá kyselina šťavelová, která v poslední době se začíná trošičku víc používat nebo v širším měřítku, protože se zjistilo, že je velice účinná, nepřichází její rezidua do vosku, nepoškozuje to včely. A je třeba si ale uvědomit ten princip toho fungování, té kyseliny. Ty kyseliny tam nejsou proto, i když to zasmrdí, když to tam dáváme, je třeba používat respirátor, rukavice, protože to naleptává prsty, když děláte více včelstev, tak máte krásně až na masíčko, to ty prsty rozleptá. Ale jedná se o to, jakým principem, jakým způsobem ta kyselina funguje. Ta nezabije toho roztoče. Ta jenom tomu roztočovi naleptá ty ťapičky a on se na té včele neudrží, spadne na dno a tam samozřejmě přirozeně hlady uhyne, protože nemůže. Takovýmhle způsobem ty kyseliny fungují.
0: No a protože se v souvislosti s varoázou trochu také pozměnila legislativa, tak vám za chviličku se Stanislavem Wolfem řekneme podrobnosti.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, ještě chviličku si budeme povídat se včelařem Stanislavem Wolfem. Zůstaňme ještě přece jen u té varoázy. Mluvili jsme o tom, že se trochu změnila legislativa. Jak, pane Wolfe?
1: Existuje něco, nebo předpis, který se jmenuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, které každoročně vydává Ministerstvo zemědělství, respektive Státní veterinární správa. A tam doposud posledních 40 let bylo napsáno, že se po podzimním ošetření včelstev provede vložení podložek, pak jejich očištění, pak se tam nechají 30 dnů, sebere se měl, která se samozřejmě odevzdá v průběhu měsíce ledna a pošle se to na vyšetření. Říkalo se tomu celoplošný sběr zimní nebo odběr zimní měli. Takže tento úkon z té metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace letošním rokem vypadnul. To znamená, že tuhle tu měl už povinně sbírat nebudeme a nebudeme ji nikam odesílat. Přesunulo se to trošku do jiného gardu, stejně tak, jako je mor včelího plodu a hniloba včelího plodu na dobrovolnou bázi. To znamená, pokud si někdo tu měl bude chtít nechat vyšetřit, tak samozřejmě nikdo mu v tom nebrání. Na webovkách veterinární správy je k tomu formulář, tak jako je to tomu u hniloby a u moru včelího plodu. A tak to bude, tak je tam i v současné době i ten formulář na varoázu a může si to tam každý samozřejmě poslat a zaplatit. Jo, už to nebude hrazeno ze státního rozpočtu, ale už to bude takhle. Já vím, že ta suma nebyla příliš vysoká, my jsme si vždycky mysleli, že je to hodně peněz, ale pro celou republiku to celoplošné vyšetření bylo něco kolem 1,8 až 1,9 milionů, což není zase až tak moc, ale bohužel jsou to prostředky, které byly vynakládány naprosto zbytečně, protože ty výsledky nikomu nic neřekly. Sice bylo zvykem podle toho na jaře v tom březnu začátek dubna léčit, ale ukazuje se, že skutečně za 40 let, kdy teda bojujeme s varoázou, jsme se nikam neposunuli a žádný výsledek to nepřineslo. Proto k tomuto překvapivému rozhodnutí dospěla veterinární správa a ukončila tuhletu věc.
0: Ano, děkuji za tohle vysvětlení. Ještě abychom se vrátili k tomu včelařskému roku, takže jsme vytočili med, dokrmíme včely, ošetříme, zjistíme, jak jsou na tom zdravotně a pak už může začít zima?
1: Pak už může začít zima, ale včelaři spát nebudou, jak jste řekla, žádný kanapé nebude, protože včelaři musí přes zimu se připravit na jaro, to znamená, že musí opravit nářadí, nástroje, úly a tak dále, eventuálně něco natřít, klepat, dát dohromady nový rámečky, protože samozřejmě v rámci obnovy díla a ozdravných opatření je i to, že staré dílo vyřadíme z úlu a na jaře tam budeme dodávat nový, nejlépe mezi stěny. Samozřejmě musíme vytavit starý vosk, ze kterého si pak necháme udělat mezi stěny, který použijeme v příštím roce. Jednoznačně doporučujeme svůj vlastní uzavřený okruh toho vosku, to znamená to, co vyvařím, si ve zpracovně nechám zpracovat z toho mezistěny a použít zase svoje vlastní mezistěny, protože je prokázáno, že na trhu se pohybuje vosk, ve kterým je dost značné množství parafínu, který byl poškozen. A ten bohužel na tom včely stavět nechtějí, protože je to logický, smrdí to naftou, takže to...
0: Zajímavé, co se všechno od vás nedozvíme dneska, pane Wolfe.
1: Proto jsme tady.
0: Ano. Jaké to období vy osobně máte nejraději z toho včelařského roku?
1: Těžko říct, my jsme včelaští fanatici, dalo by se říct, pro nás středem světa jsou včely. A takže... Miluji všechny období, ale když to řeknu jinak, celou zimu s manželkou, když chodíme na včelín, protože máme stranou, máme je v lese a kdykoliv přijdeme na včelín, tak babička vždycky řekne, už se těším, aby bylo jaro, aby zase byl ten medík.
0: A ještě jedna věc úplně na závěr. Kolik jste letos dostal žihadel? Počítáte to ještě?
1: To se nedá počítat.
0: Takže
1: to se
0: hodně.
1: Nedá počítat. Je samozřejmě pravda, že v létě nebo v těch té sezóně klasický v oblečení triko a kraťasy, že jo? A nechodím nějak extra oblečený, ale opravdu jsou dny nebo hodiny, kdy teda pracujete ve včelách a opravdu ten klobouk nebo tu kuklu a rukavice si musím vzít, protože opravdu včelky jsou, nemají prostě ten den.
0: Bolí vás to? Já myslím, že když člověk, normální člověk dostane žihadlo od včely, že je to bolest. Bolí vás to ještě po tolika letech?
1: Samozřejmě, že to bolí. Bolí taková ta žihadla, kdy to dostanete dovnitř do nosu, a nebo pod nehet. Ale to vás naučí jednu strašně důležitou věc. Představte si, vytáhnete rámek z úlu, na něm sedí, že jo, samozřejmě včely, a dostanete žihadlo pod nehet. Bolí to samozřejmě a máte dvě možnosti. Zatnout zuby a ten rámek pomalučku vrátit zpátky, ale nic víc se neděje. A nebo s tím praštit takzvaně, dostanete dalších 20 žihadel, takže ty včely naučí naprostýmu klidu a sebeovládání.
0: Naším dnešním hostem byl pan Stanislav Wolf, včelař, člen komoditní rady při Agrární komoře České republiky, komoditní rady, která se jmenuje Pro včely a med. Díky, že jste přišel, mějte se krásně, ať jste zdrav a ať je zdravé i vaše včelstvo. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme, nashledanou a budeme se těšit.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program. Máme 10:45 a k tomu jednu minutku. Mniši z cisterciáckého řádu přišli do Plas před mnoha lety, postavili tam klášter a vařili třeba i své vlastní pivo. Uslyšíte o tom už po písničce Heleny Vondráčkové. Přejeme stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

Zřejmě v roce 1145 přišli do Plas první cisterciáci. Na nové místo se mniši většinou stěhovali kolem svátku svatého Benedikta. V Plasích se zástupci cisterciáckého řádu zabydlili, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali tam do doby, než klášter, jako nejbohatší v Čechách, v roce 1785 zrušil císař Josef II. A právě cisterciákům věnujeme

0: dnešní rubriku Náš příběh.
1: Ty mniše jsem dorazili na pozvání Vladislava II., přemyslovského knížete, pozdějšího krále. A on jsem vlastně ten přemyslovec zval kvůli tomu, že si pomocí řádového domu, tady konkrétně cisterciáku, zajišťuje západní hranici svého panství. Dneska bychom řekli politicky stálýma partnerama.
2: Vysvětluje kastelán Plaského kláštera Pavel Duchoň.
1: Plasích si uvažuje o tom, že ty mniši nedorazili roku 1145 přímo do nějaké nepropustné džungle, která tady byla kolem řeky Střely, ale že dorazili na místo, kde už byl základní nějaký stavební ruch vykonán a na samém okraji přemyslovského loveckého hvozdu založili klášter v údolí řeky, obhospodařovali tady to místní panství a tu okolní krajinu. No a tak se to jako hezky tady rozvíjelo.
2: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře. Jaký byl život běžného mnicha?
3: Pokud bychom se dívali do hlubokého středověku, tak to byla, dalo by se říct, řehole od rána od dvou, kdy vstávali a šli na první modlitby do kostela přes denní rituály, které samozřejmě obsahovaly řadu modliteb, ale i práce. Když bychom se podívali do barokního období, tak už je ten pohled trošku veselější. Prostory by byly vytápěné, my bychom stáli ve vyhřáté místnosti. Ten denní režim se ale nelišil příliš od toho středověkého, byl naplněný modlitbou, prací, to znamená, že obsluhovali farnosti tady v okolí na panství, kam třeba i dojížděli a starali se o ten úřednický chod, který souvisel se správou těch vesnic.
2: A čím se mniši živili?
3: Ten jídelníček byl poměrně jednoduchý, skládal se většinou z nějakých obilovin, ale postupem času se i tahle přísná pravidla trochu zjemňovala a třeba v opatské kuchyni už bychom v době barokní našli i lahůdky vyhledávané, které si nechával opatcem dovážet.
2: Pivo vařili nebo nevařili?
3: Určitě. Pivo se vařilo vlastně všude, takže kláštery nebyly výjimkou. Každý klášter měl svůj pivovar. Souvisí to i s tím, že převařené pivo nebylo tak stupňové, jako jsou dnešní piva, že to nebylo bráno úplně jako alkoholický nápoj, ale bylo bezpečné, bylo zbavené všech bakterií, obyčejná voda ze studny pro ně nebyla rozhodně volbou, takže raději pivo.
2: Jak se vlastně změnila krajina tady díky cisterciákům?
1: Krajina kolem kláštera doznala takových změn, že ty mniši se snažili, zjednodušeně řečeno, udělat obraz nebe tady dole na zemi. Takže ji protkali celou sítí cest, rybníků, osadili nové vesnice a podobné věci.
2: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
1: Tady se zachovala unikátně krajina, která nese stopy jejich hospodaření doteď. A i to bylo signálem pro Evropskou komisi, že udělila této krajině označení European Heritage Label, Evropské kulturní dědictví.
2: Další zajímavosti si můžete poslechnout v pořadu Náš příběh dnes krátce po půl třetí. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrůžce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Lidem v nouzi pomáhá v Plzni šatník pro rodiny. Ministerstvo zahraničí kvůli požárům varuje před cestami do regionu Giron ve Francii. Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, ojediněle přehánky, večer ubývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupinková. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Rodiny z Plzeňského kraje, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, mohou využít nabídku šatníku pro rodiny. Lidé tam najdou výbavu pro miminka, kočárky, obuv nebo třeba školní pomůcky. Šatník otevřela organizace Domus, Centrum pro rodinu. Sídlí v Karlově ulici 29 v Plzni. Otevřen je ve středu od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. V pátek pak od 9 do 12 hodin. Další informace jsou k dispozici na facebookové stránce Šatník Plzeň nebo na webu organizace Domus. Plzeň ještě letos v létě dokončí cyklostezku mezi svými částmi Litice a Lhota. Aktuálně se buduje zhruba 300 metrů dlouhý úsek přes Měsíční stráň, který navazuje na už hotový úsek vedoucí přes Dubovou horu, říká náměstek primátora Aleš Tolara ze STAN.
3: Je to skutečně dokončení toho propojení. Stezka vede pod železniční viadukt přes Měsíční stráň až k lávce přes řeku Radbuzu. Ta lávka se jmenuje Járy Cimrmana. Ta stavba je na 90 dní, už je v běhu a bude dokončena ještě letos v létě. Stát bude 4 miliony korun.
0: České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Giron. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Přehánky se budou vyskytovat už s menší pravděpodobností a slabé. Později odpoledne budou zvolna ustávat a ve večerních hodinách začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vát bude mírný, odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré. Aby o předpovědi na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je neprůjezdná ulice 5. května. Rekonstruují tam most, objížďka je vyznačena a pozor, dejte také v Mladoticích na Plzni severu. Tam u železniční zastávky frézují silnici. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kelný pohled nebo osmaženou sklovitou cibulku, to dobře známe. Ale existuje vůbec přídavné jméno sklený? Odpovíme v jazykovém koutku. Slovo dostane ředitel Ústavu pro jazyk český a bude to už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Dneska to bude v naší chvilce s češtinou samé sklo. Slovo má kolega Stanislav Jurík.
2: Určitě jste už někdy slyšeli o skleněné výplni okna, nebo vám někdo mohl uštědřit skelný pohled a bez pochyby už jste někdy připravovali cibuli tak, aby byla sklovitá. Slyšeli jste ale někdy, že by se o něčem dalo říct, že je to sklené? Jestli je to opravdu tak a jestli je to možné, objasní Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo sklený skutečně existuje, i když možná bychom přesněji měli říct existovalo. Je zachycené v našich starších slovnících, to znamená v příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století a také ve slovníku spisovného jazyka českého, což je dílo ze 60. let 20. století. V obou je přitom označeno jako poněkud zastaralé a knižní, v příručním slovníku je pak označeno také jako lidové.
2: A co sklený vlastně znamená?
3: Významů je u něj zachyceno hned několik. Jsou u něj doloženy doklady odpovídající významu dnes běžně užívaného přídavného jména skleněný, to znamená vyrobený ze skla. Tento význam je ilustrován doklady z děl klasiků české literatury, které znějí například sklené dveře, kočár se skleným oknem nebo přiložil obličej ku skleným tabulkám.
2: Které další významy mohlo slovo sklený mít?
3: Dále je doloženo také ve významu připomínající sklo, například zahleděl se do sklené hladiny vodní nebo nad Prahou sklenula se modrá obloha zvláštního skleného lesku. Dále je tu doklad, máme na Moravě 13 sklených hutí, kde bychom v tomto významu dnes užili přídavné jméno sklářský, nebo bylo možno užít přídavné jméno sklený o zraku. Oči její měly mdlý a sklený výraz. Dnes bychom v tomto kontextu řekli skelný.
2: To byly tedy příklady ze starých slovníků. A co současnost? Užívá se slovo sklený dneska ještě vůbec?
3: V českých korpusech je slovo sklený doloženo opravdu nemnoha doklady a prakticky žádný z nich nesvědčí o aktuálním nebo zrovna současném užití. Většinou se jedná právě o citace z děl klasiků české literatury přelomu 19. a 20. století nebo z první poloviny 20. století. Když už se ojediněle najdou nějaké doklady pocházející ze současnosti, měl bych u nich určité podezření, jestli v nich spíš nedošlo k písařské nebo tiskařské chybě. Je zachycena například věta z regionálního tisku, kde se hovoří o tom, že zloděj sebral ze sklené vitríny sadu mobilních telefonů. Pro zajímavost můžeme dnešní koutek uzavřít tím, že u slova sklený kolísá jeho způsob zápisu. Některé doklady jsou s jedním n, jiné se dvěma.
2: Slovo sklený jsme dnes probrali v jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program, 12 minut zbývá do 11:30. V plzeňských zajímavostech vám povíme, kde v Plzni se nachází nejmenší chmelnice na světě, jak je velká a který chmel tam vlastně pěstují, a bude to už asi za 8 minut. Přejeme stále krásné dopoledne a příjemný poslech teď i s Marcelou Holanovou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Když procházíte nebo projíždíte kolem historického pivovarského dvora v Plzni Černicích, míjíte letošní novinku – nejmenší chmelnici na světě. Tímto prvenstvím se doposud chlubil Žatec, že on ho černický pivovar chtěl trumfnout.
2: Tak samozřejmě trošičku s nadsázkou. My jsme hlavně chtěli vrátit to prvenství nejmenší chmelnice zpátky do Plzně, do města pivovarnictví.
3: Jak moc malá je nejmenší chmelnice na světě?
2: Opravdu maličká, jenom 8,5 metru čtverečních, ale pro nás má obrovský význam.
3: No, člověk kolem ní projde snadno. 12 mých kroků jsem to změřila. Čím ještě se nejmenší chmelnice na světě pyšní?
2: Třeba tím, že nejopečovávanější. Protože chmelničku vlastně vysadila rodina Kríslů, která za pivovarem stojí. A zrovna pan majitel každý den v 5:30 ráno sazenice pečlivě zalévá.
3: A které druhy chmele vybrali a proč právě ty?
2: Dohromady tady máme 8 sazenic a tady, když se podíváte, tak v levé části můžete najít odrůdu Gaia a tady napravo v pravé části českou odrůdu Saturn.
3: A čím jsou specifické?
2: Saturn má vyšší odolnost vůči suchu a taky výrazné ovocné a citrusové aroma. Naproti tomu Gaia má více bylinné aroma a vysokou výnosnost.
3: U nejmenší chmelnice na světě stojíme s Hanou Bardounovou z Černického pivovarského dvora. Kdy bude sklizeň?
2: Sklizeň plánujeme na začátek našeho pivního festivalu Slunce ve skle, který proběhne 17. až 19. září. Teď jde jen o to, jestli chmel dozraje, ale co vám určitě můžeme slíbit, tak z chmelobraní vznikne speciální várka pivo.
3: Chmel jste vysadili na jaře a už je pořádně vysoký. Obecně je to rostlina, která rychle roste.
2: To opravdu hodně. Tato rostlinka dokáže vyrůst až o 25 cm za den, což je teda opravdu neuvěřitelné tempo. I přesto je ale důležitá trpělivost, protože každá rostlina potřebuje cirka 2 až 3 roky, než se vybuduje její vlastní kořenový systém a jede takzvaně naplno.
3: Nejmenší chmelnici na světě najdete v pivovarském dvoře v Plzni Černicích. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a slovenská skupina Elán 3 minuty po půl 12. Za chviličku vám nabídneme kalendárium, připomeneme si třeba objev inzulínu a také se vrátíme na památný koncert skupiny Queen v Budapešti. Za chviličku.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

Posloucháte rádio vašeho kraje, ještě 12 minut a bude poledne. Než papírová krabice skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu. Několik nápadů, které potěší děti i dospělé, za chvíli nabídnou

0: Babské rady.
1: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
0: Babské rady s Jarkou Vykou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot, benzín i nafta zdražují. Podle petrolejářů to odpovídá trhu. Návštěvnická sezóna na Šumavě podle provozovatelů zatím ještě naplno nevypukla. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích chtějí opravit přilehlý renesanční dům. Sídlet v něm budou knihovna a informační centrum. A dnes bude převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty do 25 stupňů. Dobré. Dnes je to týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč, nafta o více než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
3: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
4: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
3: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové většinou začíná až ve druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity podle ní zatím ještě mají.
5: Ubytovatelé třeba o těch víkendech hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%. Celkově červenec je vždycky nižší. Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci a Rakušáci.
2: V srpnu také podle Bendlové přijíždějí i Češi, a to na svoji druhou letní dovolenou. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích mají sídlit informační centrum a knihovna. Zázemí budou mít po rekonstrukci objektu napravo od vstupu do areálu zámku Hradiště. Nejprve se na základě různých průzkumů zpracuje architektonická studie na využití objektu, říká ředitelka muzea Radka Křížková-Červená.
6: Snažíme se získat co nejvíce podkladů, informací a dat, která se následně vyhodnotí, aby byla možné zpracovat architektonická studie právě na využití objektu. Už teď máme taková zjištění, že ten objekt je původně renesančního založení, což zase přepisuje naše povědomí o historii zámeckého areálu Hradiště, a myslím si, že bude skutečně úžasný. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze ji nově patří 25. místo. V elitní stovce se drží 9 Češek. Nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová, těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková a Marie Bousková je 24. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle slabé přehánky, postupně ustávání srážek a k večeru i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane mírný odpoledne až čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo, na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na silnici 27 u Plas na severním Plzeňsku. Na vozovce je tam rozlitý olej a vozovka může být kluská. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Začínají první písničky na vaše přání v tomto týdnu. Máme 5 minut po 12. hodině. Iva Kokešová za mikrofonem. Přeji krásné odpoledne. Opakuji telefonní číslo 221 554 222. Vyřídíme pochopitelně ale i všechna přáníčka, která přišla mailem.

0: Tak to byla Iveta Bartošová a další písničku bude vybírat pan Josef ze Zbyroha. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych vybral jednu písničku pro dva jubilanty. Dneska má narozeniny dcera Katka a její syn, který se narodil přesně na její třicetiny, Honzík Tuček. Tak bych jim popřál, nebo všichni jim přejeme hodně zdraví, štěstí. Honzík je rybář, tak mu přejeme aspoň dvoumetrovýho kapra a ať ti to hezky oslaví. A vám děkuji za zahrání.
0: Rádo se stalo. Mějte se krásně, pane Josefe, naslyšenou.
1: I vy, naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a teď tady máme dvě přáníčka a v obou případech si gratulanti přáli Marcela z Moška. Rádi bychom pogratulovali paní Jaroslavě Táborské z Třemešné pod Přimdou k jejím dnešním narozeninám. Plnou fůru štěstí, elánu a zdraví o trošičku víc, zkrátka ať nechybí ti vůbec nic. Blahopřeje syn Vašek s rodinou, vnučky Valinka a Vikinka posílají babičce pusinku a připojují se i Vlado a Ilona. No a hrát budeme také pro paní Libušku Hruškovou Vostrůvkovou z Tlumačova. Dneska slaví narozeniny. Naše nejdražší, nejbylejší a nejobětavější maminko, babičko, manželko Libuško. Dneska ti je, jak by řekla tvá vnoučátka, 6-7 a celá rodina ti přejeme. Hlavně pevné zdravíčko, radost, lásku, štěstí, klid, pohodu a moře božího požehnání. A aby se konečně naučila taky trochu odpočívat.

0: hlásí se Hradec u Stoda, na telefonu je paní Anna. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a všechny v rozhlase. Včera jsem měla svátek a do vysílání jsem se nedostala, takže si nechávám zahrát dneska pro sebe, pro Anu Maškovou z Hradce a pro paní Gottwaldovou ze Stoda. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Tak dobře, tak paní Ano, s malým zpožděním všechno nejlepší k svátku. Naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: slova, občas na tebe zapomenu.
1: Na číslo 221 554 222 se teď dovolala paní Miluše z Plzně Slovan. Dobrý den.
2: Dobrý den. Včera byl svátek Andulek a jelikož to nevyšlo, tak to napravuju až dneska. V první řadě svátek slavila včera paní Anna Žilinská z Radobyčic a paní Anna Kašparová z Nebylov. Tak moje milé Anduličky, přeju vám v obou dvou hlavně hodně zdravíčka, zdravíčka, zdravíčka, štěstíčka a pohody mezi svými a užívejte si každý den. Opatrujte se a vám, paní redaktorko, moc děkuju za všechno. Děkuju vám a hezký den vám taky přeju.
1: Vám také krásný den, naslyšenou.

Tady je Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky. Pro vás vyřídíme další mailovou gratulaci. Prosíme, zahrajte pro naši babičku a našeho dědečka Hanu a Josefa Cibulkovi, kteří dnes slaví 58. výročí svatby. Milá babičko a dědo, přejeme vám hodně štěstí, zdraví, lásky a spoustu dalších společných let. Děkujeme moc za vaši lásku a pomoc vnučky Jana a Dana.

0: Teď nám telefonuje paní Alenka z Vysočiny. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím všechny pracovníky skvělého Českého rozhlasu Plzeň. A chtěla bych zahrát písničku, na které jsme se domluvili. A bylo by to pro všechny pracovníky Českého rozhlasu. A vzpomínám na Jarouška Kopejtka, pro něho také. A pro dobrou náladu a pro všechny posluchači tohoto skvělého rádia Česká Plzeň.
0: Dobře.
1: Ivanko, moc vám děkuji a někdy zase na zavolanou.
0: My také děkujeme za hezkou a milou pochvalu. Písnička Karla Hály je připravená, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Český rozhlas Plzeň plní další hudební přání. Prosíme o písničku pro partu kamarádů ze spolku Tak pojď s náma. Míšu, Ivanku, Ilonu, Simču, Helču, Týnku, Lucku a Toníčka. Písničku posíláme do Pivoně u Poběžovic, kde společně prožívají letní pobyt a rádi by slyšeli tenhle ten velký hit Říkej mi táto. A ještě vzkaz, užijte si svůj pobyt i oblíbenou písničku. A pod tím přáním jsou jenom dvě zkratky Z a A.

jak žít do sta let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují, hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: ještě máme na telefonu paní Anu z Domažlic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, paní redaktorko, moc děkuji za příjem. Zdravím všechny rozhlasáky, posluchače. Včera jsem měla svátek, ale nechci si nechávat zahrát, protože pan Roman Stupka, kterému ta písnička dneska bude patřit, kterou mu posílám a děkuju, včera to uvedl tak krásně, že jsem měla pocit, že hraje i pro mě. Děkuju moc vám všem a jemu teda zrovna moc a moc.
0: Dobře, tak doufám, že to Roman slyší. Pokud ne, tak já mu to za chviličku vyřídím.

Ještě nám pořád zbývají některá písemná přáníčka. Prosíme o písničku pro Martina Eschenbecka z Písku, který dnes slaví narozeniny. K tomuto významnému dni ti, Martine, z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost do dalších let, ať každý den máš důvod k úsměvu a obklopuje tě láska, pohoda a blízcí, kteří tě mají rádi. S láskou rodina Hesová z Velkých Nepodřic a babička z Písku.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

Karel Gott, Lucie Bílá a Sen v nás zůstává. Český rozhlas Plzeň 6 minut před 13. hodinou. Hostem Oskara Hesse bude už za chviličku překladatel Michal Žantovský. To je moje první pozvánka v tuto chvíli a druhá patří k humoriádě. Dneska bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor Aleš Cibulka společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždycky nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika a nebo třeba někoho úplně jiného. Humoriáda tradičně po 16. hodině. Takže to byly pozvánky na naše odpolední vysílání a teď ještě těsně předtím, než se rozloučíme, poslední dnešní přáníčko, které přišlo mailem. Prosíme o písničku pro Miloslava Faltejska z Netunic, který oslavil 77. narozeniny. Manželka, syn a dcera s rodinami přejí hodně zdraví, štěstí, lásky, klidu, málo starostí a mnoho elánu do dalších let. Iva Kokešová se teď už loučí, přeji vám krásné odpoledne, zítra naslyšenou.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sklatov dnes začíná mize viadukt ve směru na Lobě, který byl častým místem nehod. Bankovní identitu už využívá přes 5 milionů 300 tisíc Čechů. Nejčastěji se s ní přihlašují ke službám státu. A dnes bude převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. U Klatov dnes začala kompletní rekonstrukce železničního viaduktu ve směru na Luby. Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku silnice a potrvá do konce listopadu. Náklady na stavbu jsou zhruba 45 milionů korun, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
2: Stávající mostní konstrukci nahradíme novou, ocelovou, s větším rozpětím. Díky tomu se zhruba o 3,5 metru rozšíří podjezd a o půl metru bude mít vyšší průjezdnou výšku. Součástí projektu je také rekonstrukce stávajícího chodníku. Práce se dotknou i samotné železniční trati. Díky její opravě tam budou moct vlaky jezdit rychleji.
0: Pod viaduktem v minulosti často uvízly kamiony. Mezi lidmi je proto známý jako klatovská gilotina. Domažlice letos v létě zprovoznili nové malé vodní nádrže a tůňky. Nacházejí se na Staré Huti u Pasečnice a nad Radošovským rybníkem. Je to součást protipovodňových opatření, které město dlouhodobě systematicky buduje. Zároveň budou sloužit pro drobné živočichy a obojživelníky, říká místostarosta Domažlic Viktor Krutina, zvolený za Piráty.
3: Má to být systém prostě zadržování vody v krajině a protipovodňový opatření, protože obojí dvojí tyhle ty tůňky jsou napojený následně na zubřinu, která jde k nám jakoby do Domažlic. To znamená, že by se ta křivka nějaký tý povodňový vlny měla sploštit a že bychom to měli chytat přímo už v lese.
0: Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5,3 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale také zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu je využívají i banky, pojišťovny a další firmy. Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. České reprezentaci se v Kaunasu nevydařil šerm, ve kterém byla 15. z 18 závodnic. Počasí. Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle slabé přehánky, postupně ustávání srážek a k večeru i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Během dne pované čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Srážka osobního auta s traktorem se stala mezi Kladruby a odbočkou na Kostelec na Tachovsku. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování, projíždějte opatrně. Nehodu osobního auta máme hlášenou v Dobřívě na Rokycansku na hlavním průtahu obcí téměř na konci vesnice směrem na Strašice. I tam zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuhle tu historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: kdy to bylo, kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? A vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhletom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležité a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám. Jo? A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí. A jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření. Jo? Má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal. Takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále a máte problém, jo? Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli. A jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští celníci zadrželi za první pololetí padělky v hodnotě 135 milionů korun. Nafta týden po konci vládních cenových stropů v průměru zdražila o 3 koruny. Plzeňská trojskokanka Linda Suchá se chystá na evropský šampionát do Birminghamu. A zítra bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a teploty do 29 stupňů. Příjemné odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V prvním pololetí letošního roku provedli plzeňští celníci celkem 96 kontrol. Zadrželi přes 15 000 kusů padělaného zboží, například módní doplňky, obuv nebo elektroniku. Kdyby šlo o originální výrobky, prodali by se podle odhadu plzeňského celního úřadu asi za 135 milionů korun, říká jeho mluvčí Marcela Kašparová.
2: Problematika padělků se netýká pouze držitelů práv duševního vlastnictví, ale představuje významné riziko také pro spotřebitele. Tyto výrobky mohou vykazovat nízkou kvalitu, nesplňovat bezpečnostní standardy a v některých případech ohrožovat zdraví jejich uživatelů.
0: Centrální plzeňský obvod vylepší chodník u Hřbitova v Domažlické ulici. Lidem usnadní pohyb v okolí Hřbitova a bude bezpečnější pro vozíčkáře, říká starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z hnutí ANO.
3: Chodník u Hřbitova na zátiší trápil hlavně vozíčkáře, tam bude upravený sklon, bude tam položen nový živičný povrch a propojí to zátiší s kruhovým objezdem u nové hospody tak, aby se místním otevřela právě možnost jak cesty k nákupním možnostem, tak případně k dalším zastávkám městské hromadné dopravy.
0: Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých aerolinií. Sport. Až posledním pokusem splnila trojskokanka Linda Suchá potvrzovací limit Českého atletického svazu a zajistila si tak účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. To začne ve Velké Británii 10. srpna. Atletka Škody Plzeň na něm chce těžit ze zkušeností z předchozích velkých akcí. V loni se zúčastnila světového šampionátu a přivezla si stříbro z univerziády.
4: Myslím si, že určitě pomůžou, nebudu tolik nervózní, vím, jak to tam chodí, ten cold room a všechno, takže myslím si, že ty zkušenosti už využiju. Teď asi týden ještě potrénujeme a pak už budeme ladit, protože vlastně skáču v Birminghamu hned první den kvalifikaci trojskoku. Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte na dálnici D5 mezi kilometry 93 až 100 ve směru na Rozvadov. V levém jízdním pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. Práce potrvají zhruba do 16:30 odpoledne, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pondělí 27. červenec, den, kdy nás jen tak pohladila studená fronta a my s jistými obavami vyhlížíme dny příští, kdy se teploměr opět bude šplhat ke 40. Ale bez obav můžete i nadále poslouchat Český rozhlas Plzeň, jelikož je to pondělí, čeká na vás pravidelná rubrika Náš příběh. Tentokrát se vydáme za mnichy v klášteře v Plasích. Otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za chvíli seriál Co v učebnicích nebylo, ve kterém se dozvíte, jestli pštrosy opravdu strkají hlavu do písku, anebo je to jenom mýtus. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Mniši z cisterciáckého řádu přišli do Plas už ve 12. století. Protože tehdy nosili bílý oděv, říkalo se jim bílí mniši. V klášteře měli i biliardový salon, kde se mohli bavit. Vyráběli také sladký prášek na zažívací potíže, který vyváželi do celé Evropy. Uslyšíte o tom za chvilku, teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Svatojakubská pouť v Postřekově láká na pouťové dozvuky. U hasičské zbrojnice zahraje od 19 hodin veselá muzika z Chocka. Noční prohlídku při svíčkách a loučích zažijete v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku. Noční prohlídka se koná od 22 hodin. Zámecký park ve Spáleném Poříčí uvede v rámci letního retrokina od 9:30 snímek Léto s kovbojem. Muzeum Českého lesa v Tachově zve na výstavu 100 let zoo Plzeň. Výstava nabízí velkoplošné fotografie a vybrané artefakty. K prohlédnutí je do 30. srpna. V rámci Zátopkova zlatého týdne se poběží od 15.30 ve Štruncových sadech v Plzni zlatý maraton Emila Zátopka. No a v Lesním divadle v Nýrsku můžete od 9:30 vidět film Kočičí Odysea. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude Vítězslav Vávra opěvovat dívku jménem Gloria.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: No a dnešní rubriku věnujeme cisterciáckým mnichům. V roce 1145 přišli do Plas, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali tam do doby, než klášter v roce 1785 zrušil císař Josef II. Pozůstatky jejich činnosti ale můžeme obdivovat dodnes.
2: Teď jsme v budově konventu Plaského kláštera, nyníž co to jde, jsme u samotných základů stavby, barokní stavby a jsme u kontrolního vodního zrcadla, kde se dodneška čtyřikrát denně kontroluje výška hladiny, teplota a kvalita vody.
3: Vysvětluje kastelán Plaského kláštera Pavel Duchoň. No, jak je na tom hladina vody teď?
2: Je na tom tak, jak má. My musíme vlastně hlídat její rozmezí tak, aby jí nebylo příliš moc a nebo příliš málo. Ale nesmí překonat 70 cm, což teďkonc nemá. A je to všechno v pořádku.
3: Teda tady je zima.
2: Čtvrt roku zima, čtvrt roku chladno. Plaský klášter stojí na vodě. Cisterciáci obecně byl řád, který uměl fantasticky nakládat s vodou. Vznikl tady unikátní vodní systém, založený na 5103 dubových pilotách, což se snažíme návštěvníkům ukazovat během speciálních prohlídek.
3: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře a tady už jsou mnišská roucha.
4: Nacházíme se v šatně. Je to místnost, která je součástí i prohlídkového okruhu a my tady návštěvníkům představujeme mnišské hábity. Jsou to bílé kutny, je jich tady zhruba 20 pověšených, s tím, že v době kláštera těch hábitů tady mohlo viset až 60, což zhruba odpovídá počtu mnichů, který tady v té době žil. Jsou to čisté bílé kutny, cisterciáci byli známi jako bílí mniši, a je to slavnostní oděv.
3: Jak se mniši bavili, pokud tedy vůbec se mohli nějak bavit?
4: Tady třeba přímo v konventě v Plasích je dochovaná místnost, která byla biliárovým salonem, takže tady měli kulečník, máme dochované z inventářů, že ten kulečník měl bílé sukno, měl 11 tak, že mohl hrát možná až 11 hráčů a byla to místnost, kterou vlastně mohli navštívit v rámci svého osobního volna.
3: Tak, teď jsme kde?
4: Vstoupili do separací, nebo taky by se dalo říct vězení. Nicméně tyhle ty tři místnosti máme zprávu o tom, že byly použité jenom jednou. A v té zprávě, která se zachovala, se mluví o dvou mniších, kteří chtěli zavraždit opata. A to se provalilo ještě v rámci příprav, tak byli sazeni tady do vězení.
3: Tady před námi je jáma, která vede dost hluboko.
2: Vede hluboko asi přibližně 3,5 metru.
3: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
2: Jsou zprávy o tom, že takový mnich, který se extra protivil nějakým řízením opata nebo byl extra spupný, tak ho přivázali na žebřík, šoupli ho tady dolů do této kopky. Byl přibližně po pás ponořen do vody, která má neustále kolem 8 stupňů. Je to voda spod základů této budovy a zaklopili ho na chvíli kamenem. Pak byl zase vytažen zpátky sem do temnice, do té prostory, která je tady nahoře a tady se odpikával zbytek trestu.
4: Tady ve stěně vidíme dřevěný otáčivý turniket, tím se podávalo jídlo. Sem do vězení, tak aby předání toho pokrmu proběhlo bezkontaktně, takže ten člověk byl opravdu izolovaný.
3: Vysvětluje průvodkyně Monika Tuková. Je tady v Plasích něco typické pro cisterciáky, co třeba není na jiných místech, kde také žili a působili?
4: V Plasích v době barokní vznikla poměrně slavná lékárna, kde se vyráběl plaský prášek, to byl takový lék na zažívací potíže. Měl sladkou chuť, tím byl oblíbený. Plaský prášek se stal fenoménem po celé Evropě, byl vyvážen daleko a ta výroba skončila se zrušením kláštera.
3: A co způsobovalo tu sladkou chuť?
4: Recept na plaský prášek se zatím nenašel, tak z čeho se přesně skládal, to těžko říct.
3: V klášteře můžete navštívit několik prohlídkových tras, na vodní systém je ale potřeba se objednat. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, naše pondělní rozhlasové tržiště právě otvírá svoje brány a vy svoje inzeráty jako vždycky voláte na číslo 221 554 222. No a já jako vždycky tomu prvnímu přeji dobrý den.
4: Dobrý den. Haló?
3: Posloucháme vás.

0: Dobře, 721 564 622, ať se někdo přihlásí.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou, číslo 2 může hovořit, dobrý den. Haló. Je tam někdo?
2: Haló, dobrý den.
0: No, posloucháme.
2: Já prodám sadu kos se zimními pneumatiky Michelin 195x65x15 plus zabalené nové poklice za 3600, jsou velice pěkné. A telefon 605 805 882. Děkuju,
0: nashledanou. Nashledanou, tak jestli jsem to v rychlosti stačil zaznamenat, 605 805 882. Někdo další už se hlásí do tržiště, takže mu dávám teď slovo. Dobrý den. Dobrý den.
3: Dobrý den. Prodám včelý med tmavý, je výborný, a potom prodám beránka masného plemene, je 5 měsíců starý, buď do chovu, anebo na maso. Je to na číslo telefonu 739 153 456, ještě jednou číslo 739 153 456. Děkuji vám mockrát.
0: Máme to nashledanou a ve 14 hodin 49 minut vítám dalšího účastníka tržiště. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne přeji všem. Já bych prodala haligonku značky Gensie. Harmonika je třířadová, tříhlasná, je ve velmi dobrém stavu, velmi zachovalá, uložená v kufru, ladění je ADG a zájemci mohou volat na kontakt 607 553 306. Opakuji 607 55 33 06. Děkuji a přeji den. Naslyšenou.
0: Vám rovněž. Řekla jste to v obou verzích, takže správně samozřejmě. No a kdo je tam dál, zjistíme záhy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych pro...
0: Tam je třeba si zavřít to rádio, jinak se neuslyšíme.
5: Ano.
0: Ano, posloucháme vás.
5: Já bych prodala tapety 9 rolí, bílé, s plastickým vzorem. A je to na telefon 607 660 929.
0: 607 660 929, ano?
5: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. No a snad stihneme ještě jednoho v tržišti. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Tak.
6: Tak, je to velikostně je to 60x20.
0: Já vás přeruším, nevíme vůbec, o co jde, bylo špatné spojení, tak o co jde?
6: A omlouvám se, dobrý den, prodal bych akvárium rozměry 60x45x25 i s rybičkama, kompletní výbava, to znamená vzduchování, filtry. A dále bych prodal, je to zrcadlo v dřevěném rámu a to by bylo velikostně 1 x 60 cm v bezvadném stavu.
0: Už rychle telefonní číslo, nemáme čas.
6: 721 740 419 a je to Plzeň.
0: Máme zapsáno, mějte se hezky, nashledanou.
6: Vy taky, nashledanou.
0: No a rozhlasové tržiště tady bude zase zítra zhruba v tuhle dobu.
7: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Začíná oprava silnice mezi Hradcem a Studem na jižním Plzeňsku. Ulice Hradecká ve Stodě je částečně uzavřená. Krajský soud v Plzni řeší případ vraždy bezdomovce. Několik svědků se ale k výslechu vůbec nedostavilo. Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Zítra bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Mezi Hradcem a Studem na jižním Plzeňsku začíná oprava silnice. Plzeňský kraj za stavbu zaplatí téměř 17 milionů korun a práce skončí v listopadu. Součástí jsou i opravy silnic přímo ve Stodě a Hradci, které jsou ode dneška částečně uzavřené, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
2: Kromě rekonstrukce silnice mezi Hradcem a Stodem zahrnují stavební práce také obnovu povrchů v ulicích Hradecká a Krandova ve Stodu a opravu úseku v Hradci od železničního přejezdu k mostu přes řeku Radbuzu. Stavební práce byly zahájeny opravou Hradecké ulice ve Stodu. Ta bude probíhat z důvodu dopravní dostupnosti do tamní nemocnice po jednotlivých polovinách vozovky.
0: Silnice mezi Hradcem a Stodem bude od poloviny srpna zcela uzavřená. Několik předvolaných svědků z komunity lidí bez domova nepřišlo dnes k plzeňskému krajskému soudu vypovídat v případu dvou mužů obžalovaných z vraždy a rozřezání těla bezdomovce. Soud dnes mohl vyslechnout pouze jednu svědkyni, kterou přivedla z výkonu trestu eskorta. Žena se rovněž pohybovala mezi lidmi bez domova a znala obžalované i oběť. Na většinu otázek ale odpověděla, že neví nebo si nepamatuje, protože byla stále pod vlivem drog. Zítra bude soud pokračovat výslechem dalších svědků. Jednání komplikuje fakt, že u některých svědků z řad lidí bez domova soud neví, kde se momentálně pohybují. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá také s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
0: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Zbylá ustanovení pak od roku 2028.
1: Sport.
0: Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky. Místo Američanky Townsendové tam nastoupí se zkušenou Číňanko Chang Shui. Siniaková to řekla na turnaji Prague Open.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce. Čte tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané osobní auto komplikuje provoz na sjezdu z dálnice D5 ve směru na Rozvadov, exit 89 Sulkov. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: celku obsazené hotely, méně lidí v restauracích a kavárnách. Šumava zatím na letošní nápor návštěvníků čeká. Více o tom dozvíte v reportáži krátce po půl čtvrté. No a čeká na vás také další zastávka zámeckého léta na některé z našich dalších památek a za chvíli se vydáme na jedno krásné vyhlídkové místo nad řekou Mží, a to do Svojšína na Tachovsku. Tolik tedy ve stručnosti, pokud to chcete podrobněji, zůstaňte i nadále s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Když se vydáte do Svojšína, kde mají krásný zámek, tak při svých toulkách nezapomeňte ani na skalní vyhlídky nad Jemží. My vás teď na jednu vezmeme s nezávislým starostou Svojšína Karlem Petráněm. Stezka nese název Skalní defilé. Její začátek je přímo u tamního barokního zámku a do cíle, tedy k vyhlídce s altánem, to je jen přibližně 0,5 kilometru. Cestou se můžete zastavit u několika informačních tabulí, které vám přiblíží ovocné dřeviny nebo také geologické zajímavosti. Ke skalám se vydala kolegyně Martina Sihelská.
1: My jsme s nezávislým starostou Karlem Petráněm ze Svojšína došli na jednu skalku a odtud se před námi rozprostírá krásný pohled do krajiny. A kdeže vlastně to jsme? Já vůbec tuhle skalku neznám.
2: Jsme ve Svojšíně na naučné stezce, která končí na Spilitových skalách, které jsou nad takovým meandrem, řeky Mže, nádherným, a rozprostírá se zde vlastně největší a nejširší, nejucelenější výhled na celý Svojšín, i včetně jejich chatových oblastí a osad, které tady můžeme vidět z dálky.
1: Když se podívám tamhle směrem do dálky, ale to už asi není chatová oblast, co to tamhle vidíme?
2: Tak když se podíváme směrem vpravo od Svojšína, tak vidíme osadu Ninkov a nalevo vidíme osadu Holině.
1: A pod námi se klikatí řeka Mže. Já musím říci, že to místo je tady doplněno také altánem. Krásný dřevěný altán, který je krytý. A pod altánem jsou dvě lavičky, jedna starší a jedna úplně nová.
2: Ano, je to doplněno o ten inventář, který je součástí naučné stezky, která vede od zámku až sem na Spilitové skály. A lavičky jsou zde samozřejmě proto, protože je to velice romantické místo, které využívají nejenom starší občané, kteří se jdou projít na toto místo, a využívají to především mladí lidé, milenci, kteří zde tráví svůj volný čas.
1: Umím si úplně představit, jak romantické večery tady probíhají. Mě by ještě zajímalo, jak je to daleko od toho zámku sem. Ta naučná stezka kolik má kilometrů?
2: Tak ona není dlouhá, právě proto ji můžou využívat i ti starší občané, protože ona měří asi 1,5 kilometru. Takže se cestou zpátky 3 kilometry.
1: Tak to mají všichni blizoučko, včetně těch milenců. Támhle vidím jednu skálu, druhou skálu, pravděpodobně i támhle v těch lesích. Na tyto skály už potom se nedá dostat?
2: Vám se zdá, že vidíte jenom jednu skálu, druhou skálu, a to proto, že teď v létě jsou ty skály porostlé zelenou vegetací. Kdybyste sem přišla pozdě na podzim nebo brzy na jaře, tak by se vám celé ty skály nádherně odhalily, takže byste viděla, že je to vlastně souvislý masív těch Spilitových skal. A tam, kde to končí, tak vidíme, že ještě vyčuhuje takový domeček, a to je bývalý Hamrův mlýn.
1: Říká starosta Karel Petráň. A milí posluchači, ta vyhlídka opravdu stojí za to, a pokud chytnete tak krásné počasí, jako se to dnes povedlo nám, tak nebudete litovat. Ze Svojšína Martina Sihelská, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Asi víte, že celé prázdniny vás zveme na naše památky. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. Kam se podíváme dnes, to nám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavil do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna, a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Co to jsou ženské práce?
1: Šití, žehlení,
2: praní,
3: vaření,
4: prodávání,
5: starání o dítě,
6: uklízení,
7: kojení,
8: nějaká fyzicky lehčí.
9: Ženská většinou není horník.
10: Taky musí vytírat a prát.
11: Ženská se taky hodněkrát bude na internetu a to si něco objednává. To je ženská práce.
12: Starají se o byt.
13: Myjou podlahu třeba.
14: Uklízejí doma po chlapech.
15: Utírají prach.
16: A když kluci lenoší, tak že jim to všechno musí holky udělat.

0: 15:39, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. Každý z nás se někdy možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu. Někdo horoskopy čte jen pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe nebo podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli či rodinou. Víte, v jakém znamení jste se narodili? Zajímalo vás někdy, co se o vašem znamení říká? Poznáváte se v jeho charakteristice, anebo máte pocit, že na vás vůbec, ale vůbec nesedí? Své příběhy můžete volat do dnešní noční linky moderátorce Jarce Barboříkové, to bude po 23. hodině. Teď ovšem míříme na Šumavu. Hlavní návštěvnická sezóna tam zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorudsku zatím nejsou.
1: My byli u Černého jezera akorát, včera na Pancíři kousíček, tam taky nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
1: Máme dvě malé holčičky.
2: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
3: Autíčko. Tam to bílý.
2: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
2: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali ten pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
4: Vyjednám od Dravy, nie je tu.
2: Liana a Míro z Bratislavy. Jak dlouho dopředu jste si objednávali to ubytování?
5: Rok dopředu.
2: Rok dopředu.
5: Máme objednané na budoucí rok.
2: Takže každý rok se vracíte na stejné místo.
5: Ano, penzion u Tří sluk.
2: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
6: 3-4 dny dopředu.
2: Recepce hotelu Magnetic. Hotel funguje druhým rokem.
7: Víkendy máme většinou 100% obsazený, v týdnu by to chtělo trošičku posílit, ale ty víkendy jsou super. No. Akorát hodně nám chodí rezervace spíš až na poslední chvíli.
2: Ředitelkou hotelu je Kristýna Nováková.
7: Ale celkově méně lidí. Když je tady sice ty ubytovací kapacity obsazené, tak hostů je celkově méně. V těch restauracích, kavárnách, u nás v restauraci rozhodně. Prostě menší pohyb lidí.
2: Nicméně ten hlavní boom asi teprve čekáte.
7: Čekáme, rozhodně. Tady na Železnorodsku celkově to bývá až ten srpen, takže ten čekáme. Doufáme, že bude hezký.
2: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku. Ten se zaměřuje hlavně na ubytování skupin.
8: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme celý léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše fakultativní výlety a výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
2: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová.
9: Tady se na to můžeme podívat, že prostě fakt jako... Za dnešek třeba nepřišla poptávka ani jedna jediná.
2: A máte i druhý hotel, tam to vypadá jak?
8: Tam máme tenhle týden pár individuálních hostů, budeme tam mít dohromady asi 8 pokojů a pak už máme i tam skupinové pobyty. Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
2: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
10: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%.
2: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
10: Celkově červenec je vždycky nižší. Nejvyšší, jakoby řeknu, ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
2: Všichni ale upozorňují, že návštěvnost Šumavy hodně ovlivňuje počasí. Když nepřeje, návštěvníci své pobyty prý často ruší nebo zkracují. Ze Železnorudska Jitka Englová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byl Robbie Williams tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Já bych pro vás měl ještě dvě pozvánky k našemu vysílání. Tak například zítra vám nabídneme rozhovor s paní Annou Košanovou, někdejší reportérkou Českého rozhlasu, která v květnu oslavila sté narozeniny. V plzeňském studiu tady pracovala v 50. letech a její vzpomínky nejen na tohle období si můžete poslechnout zítra po zprávách po 10. hodině. No a už za chvíli po zprávách po 16. hodině, které přinese Kateřina Jiřincová, tady bude dnešní humoriáda. Takže zase dopředu můžu prozradit, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor Aleš Cibulka. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Dělá se to pomocí telefonu, buď SMS-kami, anebo i přímým zavoláním do studia. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

zelení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Věděli jste, že asi 3 kilometry východně od Poběžovic na Domažlicku stojí na březích Černého potoka obec Ohnišťovice? Ves dělí na malou a velkou stranu kamenný most s 3 oblouky, pocházející z roku 1880. Kaple, která stávala nedaleko mostu, zmizela beze stopy. Na malé straně stojí mlýn a rozlehlý rybník. Během druhé světové války unikla obec ovlásek zkáze, když mimo ni dopadlo 5 leteckých pum.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

0: Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Výnos obilovin v Plzeňském kraji je zatím nižší než v minulých letech. Zemědělci sklízí i řepku. Vláda omezila plochu na výstavbu větrných elektráren. Zítra bude zpočátku skoro jasno. Během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. V Plzeňském kraji pokračují čtvrtým týdnem žně. Letos začaly zhruba ve stejném termínu jako loni. Na severním Plzeňsku jsou teď sklizené zhruba 3/4 řepky. Kvalitu a výnosy ale ovlivnilo suché počasí, potvrzuje místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň Sever a Rokycany Václav Bulín.
2: Co se týká kvality řepek, tak volejnatost je slabší. A co se týká množství, tak jsem mluvil s některýma sedlákama, tak mi řeknou třeba, že o 30% je to horší než ta loňská sklízeň. A dokonce jsou případy, kdy tu řepku vůbec nesklízí, že se zmladila, že to je špatný a budou to prostě jenom nějak mulčovat a zavorávat.
1: Podle Bulína se teď sklízí také pšenice. Její kvalita je výborná, ale výnosy jsou slabší než v loni. Následovat bude sklizeň jarního ječmene. V Horšovském Týně na Domažlicku rozšíří kapacitu místní mateřské školy o dalších 50 míst. V současné době už má město platné stavební povolení. Vzhledem k finanční náročnosti stavby přesahující rozpočtové možnosti města, teď hledá radnice vhodné dotační tituly, říká starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
3: Máme připravenou rekonstrukci mateřské školy, která vlastně spočívá hlavně v navýšení kapacity o 50 míst. Máme platné stavební povolení, ale je to velká investice i pro naše město, 150 milionů korun. Takže čekáme, až bude k dispozici vhodný dotační titul.
1: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 místech pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Každý projekt podle něj bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením. Sport. Basketbalisté Slávie budou hrát domácí zápasy Ligy mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s mnohonásobným ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro nadcházející sezónu nedostal výjimku pro působení na Pražské Královce. Potvrdil to spolumajitel klubu Tomáš Petera. Počasí. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané nákladní auto stojí na silnici 22 mezi Loučemí a Lipkovem na Domažlicku. Vozidlo částečně překáží v provozu, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já
5: my jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda. S
4: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
5: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
4: Ano, a kdo komu víc?
5: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl. A asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To no je... to je spíš takové to chlapské, poštuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to nezbyl.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej...
3: vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: můj sen. Dost napíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale... Co by to vás to píli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten politr svůj svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takový třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, ano. Protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to takový, co by ten navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Eben nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka. Srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Je to povídka, nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky
2: děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo prostě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně. A došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a... Teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zastaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat. A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už se to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka. Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama. Takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem.
3: Mm-hmm. Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná,
4: no,
3: že
4: jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor, vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo, já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renanč? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no,
3: že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano? Ano, to tak vykryjete.
4: Kozy no. Odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou
4: jo.
3: Větou. Jmenuji se František Spousta, jo. Jsem již v důchodu, no, no. Tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. No. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek v opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
5: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: Pane, to byla šupa tohle.
5: Jedu. Výherce po druhé.
6: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
6: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
6: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
6: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám lesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
6: Jedu.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: No. Klap.
5: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
6: jedu.
4: Víte.
6: Klap.
4: Tak, já jsem dobrý.
5: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František. A jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: hezky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: Klap.
5: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně, tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba ano, takhle na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mílá zdraví pro vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale převozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Výdlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano.
3: Dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec háčko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: Tak kamera.
11: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
11: Celý, ale...
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
11: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
11: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
11: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
11: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
11: Koleno mi nadskakuje, abych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
11: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
11: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
11: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
11: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
11: Ano, klap.
12: Výherce po šesté.
11: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď máme peněz dost, říkala manželka. Pojedeme k moři na starý na kolena se podívat. Stále, on vrže jí v kolenou, tak se tam já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
11: Já jsem zapomněl, že se chystám k moři.
9: Než abychom tu měli prostělovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
11: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
11: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky, my jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano,
5: díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestkou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bílnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: Bod a spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva vás zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonal

0: vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trockij dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
2: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
2: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčeny někde úplně jinde. Takže. Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadíme ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
2: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
2: musíš
1: příště.
2: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Domažlice letos opraví střechu památkově chráněné novorenesanční radnice. Výzkumníci ze západu České univerzity zkoumají v Kyrgyzstánu opuštěná zimoviště kočovníků. Premiér Babiš by do Číny mohl jet příští rok na jaře. A zítra bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Domažlice pokračují s opravou střechy a krovu památkově chráněné novorenesanční radnice z roku 1893. Loni rekonstruovali její zadní polovinu a letos se bude dělat přední část směrem do náměstí. Soutěž na dodavatele už je hotová. Práce by měly začít po chodských slavnostech. Budou stát zhruba 23 milionů korun a potrvají 16 měsíců. Říká místostarosta Domažlic Viktor Krutina, zvolený za Piráty.
3: Není to jenom střešní krytina a jakoby krov, ale je to poměrně rozsáhlé záležitost i s tou věží na té hlavní budově směrem do náměstí Míru, včetně toho hodinového systému a všech těch pasířských prvků a těch soch, které tam jsou. Potom dokončení by měla být kompletně celá střecha od druhého nadzemního podlaží opravena.
2: Po dokončení střechy na domažlické radnici by měla následovat oprava fasády a výměna oken. Archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu na jihu Kyrgyzstánu. Ve spolupráci s tamní akademií věd a univerzitou vytvářejí materiální záznam nucené kolektivizace kočovníků v podhůří Pamíru. Je to součást projektu Zdivočelá země, který se zaměřuje na archeologii 20. století. Podrobnosti doplní vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
4: Máme připravenou rekonstrukci mateřské školy, která vlastně spočívá hlavně v navýšení kapacity o 50 míst. Máme platné stavební povolení, ale je to velká investice i pro naše město, 150 milionů korun. Takže čekáme, až bude k dispozici vhodný dotační titul.
2: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
5: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
2: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Česko čeká mimořádně horký týden. Od zítřka by měly teploty místy stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Sport. Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z pátého místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v prvním kole a celkově na 38. příčce. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce. výšce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce údržby omezují provoz mezi Plzní a Štipoklasy za obchvatem. Probíhá tam obousměrné sekání trávy a údržba zeleně. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, je pondělí 27. července, co přinesl dnešní den v dění v kraji. Před 15 lety se tam lidé přivazovali ke stromům, dnes jde o jeden z nejúžasnějších koutů divoké šumavské přírody. Jak vypadá bývalé blokádové bojiště u Ptačího potoka dnes, to zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka. A pak nás bude zajímat včelařský rok. Naším dopoledním hostem byl odborník na slovo vzatý Stanislav Wolf. Co teď po vytočení medu dělají včelaři, dozvíte se.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: 5:30 po 17. vás všechny zdraví Ondřej Kapic. Kateřina Jiřincová už po písničce shrne aktuální dění na Plzeňsku ve stručném přehledu. Karel Zich měla na očích brýle, Katka už je na očích má také, tak za chvíli.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Kateřina Jiřincová.
2: Hezké odpoledne. Plzeňský krajský soud pokračuje v projednání případu vraždy bezdomovce. Z brutálního činu a rozřezání těla oběti jsou obžalovaní dva muži, kterým hrozí až 18 let vězení. Dnešní hlavní líčení zkomplikovala neúčast svědků z komunity lidí bezdomova, z nichž většina nedorazila. Podle přednesených znaleckých posudků trpí oba obžalovaní poruchou osobnosti a jejich šance na resocializaci je podle expertů téměř nulová. Soud bude pokračovat výslechem dalších svědků zítra. Včelařům začíná nejdůležitější část roku. Po vytočení medu totiž musí připravit včelstva na zimu a zabezpečit jim kromě jiného dostatek potřebné potravy. Podrobnosti dnes zazněly z úst zkušeného včelaře Stanislava Wolfa, který byl hostem Českého rozhlasu Plzeň. Dlouholetý odborník přitom vysvětlil, že ačkoliv jsou včely ohroženy například věrovými onemocněními, rozmary počasí jim příliš neškodí.
3: V podstatě je nezaskočí víceméně nic. Ty včely dokážou přežít téměř všechno.
2: Další podrobnosti přineseme zhruba za půl hodiny. Šumava, která patří k vyhledávaným turistickým cílům, pociťuje v letošní sezóně nižší návštěvnost, alespoň co se týká obsazenosti hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Hoteliéři zatím zaznamenávají větší zájem lidí jen o víkendech. Očekávají ovšem, že hlavní sezóna vypukne až v srpnu. To, že hotely zatím nejsou zcela zaplněné, potvrzuje například Monika Bendlová, ředitelka destinace Šumava žije.
4: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%.
2: Víc uslyšíte v našem vysílání v následující hodině. Plzeňští celníci v prvním pololetí letošního roku zadrželi víc než 15 000 kusů padělaného zboží. Kdyby šlo o originální výrobky, prodali by se podle odhadu plzeňského celního úřadu za asi 135 milionů korun. Uvedla to jeho mluvčí Marcela Kašparová. Mezi zajištěnými věcmi převažovalo značkové oblečení, obuv, ale také riziková elektronika. Celní úřad varuje, že tyto nelegální výrobky nesplňují bezpečnostní standardy a můžou vážně ohrozit zdraví spotřebitelů. Intenzivní razie na tržnicích, ve skladech i v kamenných obchodech budou proto pokračovat také v dalších měsících.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Lokalita Ptačího potoka nedaleko Modravy se v roce 2011 stala středem celonárodní pozornosti kvůli vyhroceným sporům o kácení kůrovcového dřeva. Po 15 letech je ale jasné, že si příroda s kůrovcem dokázala poradit sama a bez zásahu člověka. Podrobnosti o aktuálním stavu tohoto unikátního lesa už má teď náš regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne, Jiří.
2: Krásné odpoledne. Místo, kde se před pár lety střetávali ekologičtí aktivisté, stěžaři a policií, je dnes doslova plné nového života. Smrkový les sice tehdy kvůli kůrovcové kalamitě uschnul a mnohým se zdálo, že šumavská příroda umírá pod suchým dřevem, ale vyrostlo tady zcela nové, husté a věkově velmi pestré mlází. Mladé stromky tady dnes dosahují výšky až 4 metrů a tvoří přirozenou hradbu nového divokého lesa, který vzniká úplně sám, bez jakékoliv výsadby.
1: Jiří, mě zajímá, jak vlastně vědci a správci parku hodnotí ten tehdejší zásah aktivistů s odstupem času.
2: Ptali jsme se, podle zprávy Národního parku Šumava i nezávislých vědců se jednoznačně ukázalo, že tehdejší rozhodnutí ponechat území přírodnímu vývoji bylo správné. Chráněná lokalita u Ptačího potoka dnes slouží jako živá laboratoř pod širým nebem. Je to jasný důkaz, že horský les nepotřebuje k obnově motorové pily, kácení ani zásahy člověka. Ona příroda se dokáže vzkřísit sama a nové generace stromů jsou navíc mnohem odolnější vůči dalším výkyvům počasí.
0: Regionální stopař.
1: Tak a teď, co nás také bude zajímat, jestli se dostane právě do těchto míst běžný turista, anebo je tato oblast přísně chráněná a nepřístupná?
2: Taková smíšená odpověď přijde, ono celé toto území dnes leží v nejpřísněji chráněné zóně Národního parku, což znamená, že mimo vyznačené trasy je tady přísný zákaz vstupu. Výletníci ale nemusí smutnit, protože tuto fascinující proměnu krajiny mohou velmi dobře sledovat přímo z okolních turistických stezek. Uchvatné výhledy na obnovující se prales nabízí se například na trasách vedoucích z nedaleké Modravy směrem na Březník, odkud je celý Ptačí potok Ondřej jako na dlani.
1: Tak to bych řekl úplně, básník možná.
2: Básník, to takhle ano, to si tak pěkně.
1: No, ano, je poeta. Do Národního parku Šumava nás sebou na chvíli vzal kolega Jiří Trnka. Jiří, už teď se těším na naše další zase povídání.
2: Já také, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Včelařům začíná nejdůležitější část roku. Po vytočení medu totiž musí připravit včelstva na zimu a zabezpečit jim kromě jiného dostatek potřebné potravy. O tom všem budeme v dnešním vydání pořadu Den v kraji povídat v příštích minutách. Počasí. U telefonu je připravená meteoroložka Marta Suchá. Přeji dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak nás prý čeká týden tropických teplot. Začneme s třicítkami už zítra?
1: Tak je možné, že zítra už dosáhneme na Plzeňsku 30 stupňů Celsia. Zatím jsme tedy nechávali v předpovědi tu horní hranici intervalu 29, ale pokud tedy pokud se stane, že přímo nebude 30 stupňů Celsia, určitě nebudeme daleko. Určitě nás čeká tedy zítra letní den už. Bude slunečné počasí převážně v průběhu dne. Zmenšená oblačnost bude už i v noci a proto bude ráno chladné, zase poměrně s minimy mezi 13 a 10 stupni Celsia, den tedy letní s maximy od 26 do 29 stupni Celsia. Vítr bude už jen slabý, během dne pak mírný jihozápadní.
0: To znamená, že takové ty tropické třicítky a vyšší teploty potom přijdou od poloviny týdne?
1: Tak určitě, už od středy. Zítra tedy teploty možná na Plzeňsku až těch 30 stupňů Celsia, protože dnes, během dnešního dne už jsme dosáhli také na některých místech, konkrétně v Domažlicích už vystoupila teplota až na 27 stupňů Celsia. Takže zítra nevylučuji pro Plzeňsko 30. Od středy určitě tropické dny se slunečným počasím budou se postupně zvyšovat nejen odpolední teploty, ale i ty noční. Noční budeme začínat ve středu na 15 až 11 stupně Celsia a v pátek potom na konci pracovního týdne očekáváme minima už kolem 20 stupňů Celsia. Na některých místech může ta teplota neklesnout pod 20 stupňů Celsia, to znamená, může nastat i tropická noc. Odpolední teploty ty se budou zvyšovat teplot mezi 30 a 33 stupni ve středu, na Plzeňsku až 34 stupňů Celsia může být. Ve čtvrtek už očekáváme teploty většinou mezi 34 a 37 stupni a v pátek tam je zatím ten interval 36 až 39 stupňů Celsia. Bude už pravděpodobně se vyskytnou i srážky, může se vyskytnout i když s menší pravděpodobností spíše výjimečně přeháňka nebo bouřka v průběhu pátečního dne. Středa a čtvrtek budou bez srážek a slunečné dny.
0: Tak vidíme to jako na dlani. Tak takový bude týden, který nám teď předpověděla meteoroložka Marta Suchá. Děkuji za to a přeji pěkný večer. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: 17.30 pondělní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Mnozí lidé se domnívají, že v současnosti, tedy po vytočení medu, mají včelaři hotovo. Opak je ale pravdou. Není konec sezóny, začíná jedna z nejdůležitějších částí včelařského roku. Chovatele musí svá včelstva připravit na zimu. Teď se rozhoduje o tom, jak silná a kvalitní včelstva budeme mít, říká zkušený odborník Stanislav Wolf, který byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu Plzeň. Moderátorku Ivu Kokešovou kromě jiného zajímalo, jaké počasí je pro včelařský rok ideální a jaké naopak tomuto užitečnému hmyzu škodí.
1: Včely jsou tady miliony let, daleko díl než člověk na země kouli. A ty to mají vyzkoušený právě tou dlouhověkou nebo těma dlouhýma generacema. V podstatě je nezaskočí víceméně nic. Ty včely dokážou přežít téměř všechno. Jo, ale bohužel tohleto současné oteplování jim vadí. Samozřejmě problémy máme nejen s oteplováním, ale máme i s tím, že vlastně ta včelařina je dneska průmyslová záležitost, když to tak vezmem. Ty včely originál před těma miliony let žili v lese, žili samostatně. Tady jedno včelstvo o pár desítek nebo set metrů dál bylo další, kdežto my si je schromáždíme na zahradě, schromáždíme ve včelni jedno vedle druhého a tam samozřejmě je problém s nemocema, s přenosem různých virů, viróz a tak dále a tak dále. Ale to počasí jako takový, to pro včely neznamená nic podstatného, protože ty se s tím dokážou popasovat.
2: Takže vám ani nevadí, vám včelařům, potažmo včelám, když třeba jaro začne nějak extrémně brzo, když už se objeví teplé dny třeba v březnu a pak najednou ještě hodně klesne teplota třeba až na bod mrazu. I tohle to se dá pominout?
1: Dá se to pominout, ale pro ty včely to představuje obrovskou zátěž, protože samozřejmě včely, jak známo, zimují v chomáči, v zimním chomáči, kde teda uprostřed toho chomáče mají matku, chcete-li královnu, a teď tam udržují tu správnou teplotu, aby přežila zimu. Na jaře, když se oteplí a oteplí-li se brzo, samozřejmě ten chomáč se rozvolní, matka začne hodně klást a mají určitý plochy plodu, to znamená vlastních dětí. A teď se stane to, že, jak jste řekla, se schladí počasí, ty včely se za každou cenu, protože je to jejich budoucnost, za každou cenu snaží uhřát celý ten prostor toho, kde mají ty děti, ten plot. To znamená, že je to pro ně velmi energeticky náročný, ale po několika dnech zjistí, že je pořád chladno, že to neuhřejou, to znamená, že z toho plodu se stáhnou zpátky do toho chomáče, opustí ten plod, který samozřejmě uhyne a tak dále a tak dále. Takže to byla marná práce, marně vydaná energie a tak dále. A jestliže se zase oteplí, včely se roztáhnou, začnou opět plodovat na větších plochách a pak se znova schladí, což bylo před dvěma lety, včely se vrátí zpátky do chomáče a zase to, do čeho vložili energii, přijde vniveč.
0: Den v kraji. A pojďme k dalšímu tématu. Jsme skoro uprostřed prázdnin, v celku obsazené hotely, méně lidí v restauracích a také kavárnách. Šumava zatím na letošní nápor návštěvníků čeká. Víc se dozvíte v reportáži po skupině Olympic.

0: Půl šesté, 8 minut, tady je Český rozhlas Plzeň, pondělní vydání pořadu Den v kraji. Hlavní návštěvnická sezóna na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorudsku zatím nejsou.
1: Jsme byli u Černého jezera akorát, včera na Pancíři, kousíček, tam taky nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
1: Máme dvě malé holčičky.
2: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
3: Autíčko. Tam to bílý.
2: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
2: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali ten pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
4: Jsme na Modravě, ní je tu.
2: Liana a Míro z Bratislavy. Jak dlouho dopředu jste si objednávali to ubytování?
5: Rok dopředu.
2: Rok dopředu.
5: Máme objednané na budoucí rok.
2: Takže každý rok se vracíte na stejné místo.
5: Ano, penzion u tří sluk.
2: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
6: 3-4 dny dopředu.
2: Recepce hotelu Magnetic. Hotel funguje druhým rokem.
7: Víkendy máme většinou 100% obsazený. V týdnu by to chtělo trošičku posílit, ale ty víkendy jsou super. No. Akorát hodně nám chodí rezervace spíš až na poslední chvíli.
2: Ředitelku hotelu je Kristýna Nováková.
7: Ale celkově méně lidí. Když je tady sice ty ubytovací kapacity obsazené, tak hostů je celkově méně. V těch restauracích, kavárnách, u nás v restauraci rozhodně. Prostě menší pohyb lidí.
2: Nicméně ten hlavní boom asi teprve čekáte.
7: Čekáme, rozhodně. Tady na Železnorodsku celkově to bývá až ten srpen, takže ten čekáme. Doufáme, že bude hezký.
2: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku. Ten se zaměřuje hlavně na ubytování skupin.
8: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme celý léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše fakultativní výlety a výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
2: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová.
8: Tady se na to můžeme podívat, je prostě fakt jako... Za dnešek třeba nepřišla poptávka ani jedna jediná.
2: A máte i druhý hotel, tam to vypadá jak?
8: Tam máme tenhle týden pár individuálních hostů, budeme tam mít dohromady asi 8 pokojů a pak už máme i tam skupinové pobyty. Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
2: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
9: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%.
2: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
9: Celkově červenec je vždycky nižší. Nejvyšší, jakoby řeknu, ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
2: Všichni ale upozorňují, že návštěvnost Šumavy hodně ovlivňuje počasí. Když nepřeje, návštěvníci své pobyty prý často ruší nebo zkracují. Ze Železnorudska Jitka Englová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: poslední části dnešního dne v kraji vás ještě pozveme na jedno zajímavé vyhlídkové místo nad řekou Mží, které naleznete ve Svojšíně na Tachovsku.
1: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

pořadu Den v kraji dospívává 6:45. Eňa. Když se vydáte do Svojšína, který se mimochodem pyšní krásným zámkem, nezapomeňte při svých toulkách na skalní vyhlídky na Demží. Stezka s názvem Skalní defilé začíná přímo u barokního zámku a do cíle, tedy k vyhlídce s altánem, to je jen přibližně 0,5 kilometru. Ke spilitovým skalám vyrazila s nezávislým starostou Svojšína Karlem Petráněm naše rozhlasová

0: nejucelenější výhled na celý Svojšín, i včetně jejich chatových oblastí a osad, které tady můžeme vidět z dálky.
1: Když se podívám tamhle směrem do dálky, ale to už asi není chatová oblast, co to tamhle vidíme?
0: Tak když se podíváme směrem vpravo od Svojšína, tak vidíme osadu Ninkov a nalevo vidíme osadu Holině.
1: A pod námi se klikatí říkám, že já musím říci, že to místo je tady doplněno také altánem. Krásný dřevěný altán, který je krytý, a pod altánem jsou dvě lavičky, jedna starší a jedna úplně nová.
0: Ano, je to doplněno o ten inventář, který je součástí naučné stezky, která vede od zámku až sem na Spilitové skály. A lavičky jsou zde samozřejmě proto, protože je to velice romantické místo, které využívají nejenom starší občané, kteří se jdou projít na toto místo, a využívají to především mladí lidé, milenci, kteří zde tráví svůj volný čas.
1: Umím si úplně představit, jak romantické večery tady probíhají. Mě by ještě zajímalo, jak je to daleko od toho zámku sem. Ta naučná stezka kolik má kilometrů?
0: Tak ona není dlouhá, právě proto ji můžou využívat i ti starší občané, protože ona měří asi 1,5 kilometru. Takže se cestou zpátky 3 kilometry.
1: Tak to mají všichni blizoučko, včetně těch milenců. Támhle vidím jednu skálu, druhou skálu, pravděpodobně i támhle v těch lesích. Na tyto skály už potom se nedá dostat?
0: Vám se zdá, že vidíte jenom jednu skálu, druhou skálu, a to proto, že teď v létě jsou ty skály porostlé zelenou vegetací. Kdybyste sem přišla pozdě na podzim nebo brzy na jaře, tak by se vám celé ty skály nádherně odhalily, takže byste viděla, že je to vlastně souvislé masív těch Spilitových skal. A tam, kde to končí, tak vidíme, že ještě vyčuhuje takový domeček, a to je bývalý Hamrův mlýn.
1: Říká starosta Karel Petráň. A milí posluchači, ta vyhlídka opravdu stojí za to, a pokud chytnete tak krásné počasí, jako se to dnes povedlo nám, tak nebudete litovat. Ze Svojšína Martina Sihelská, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 17:05. Nabitý program měl na mistrovství republiky v atletice vícebojař domácí Škody Bohuslav Čertík. Představil se v tyči a obou štafetách. V té krátké navíc přispěl k zisku zlaté medaile. Před odletem na mistrovství světa juniorů v Eugene jej k mikrofonu pozval náš reportér a vy si v zítřejším ranním vysílání můžete rozhovor poslechnout. Zámek Žinkovy chystá od srpna příjemnou novinku. U rybníka Labuť tuto sobotu totiž otevře přístav s relaxační zónou. Těšit se můžete nejen na přístav s loďkami a šlapadly, ale i na další atrakce. Název keře se propsal i do názvu města. Už zítra se s naším seriálem Místopis západních Čech vydáme na severní Plzeňsko, do města poblíž Plzně, které je rodištěm významného malíře i dějištěm velké turistické akce. Zajímavosti o Třemošné se dozvíte v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a dění v plzeňském regionu pak zmapujeme v 17 hodin. U dalšího vydání magazínu Den v kraji se těší Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: děkuju ti.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Vláda omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů. Zmenšit se má na 11% původní plochy. Plzeňské části Lhota a Letice propojí cyklostezka. Město dokončuje poslední úsek. A zítra bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Pěkný podvečer, jsou to další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
4: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
5: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
4: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
6: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
4: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Plzeň ještě letos v létě dokončí cyklostezku mezi svými částmi Letice a Lhota. Aktuálně se buduje zhruba 300 metrů dlouhý úsek přes Měsíční stráň, který navazuje na už hotový úsek vedoucí přes Dubovou horu, říká náměstek primátora Aleš Tolara z hnutí STAN.
7: Je to skutečně dokončení toho propojení. Stezka vede pod železniční viadukt přes Měsíční stráň až k lávce přes řeku Radbuzu. Ta lávka se jmenuje Járy Cimrmana. Ta stavba je na 90 dní, už je v běhu a bude dokončena ještě letos v létě, stát bude 4 miliony korun.
3: Muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích mají sídlit informační centrum a knihovna. Zázemí budou mít po rekonstrukci objektu napravo od vstupu do areálu zámku Hradiště. Nejprve se na základě různých průzkumů zpracuje architektonická studie na využití objektu, říká ředitelka muzea Radka Křížková-Červená.
8: Snažíme se získat co nejvíce podkladů, informací a dat, která se následně vyhodnotí, aby byla možné zpracovat architektonická studie právě na využití objektu. Už teď máme taková zjištění, že ten objekt je původně renesančního založení, což zase přepisuje naše povědomí o historii zámeckého areálu Hradiště a myslím si, že bude skutečně úžasný.
3: Podíl obyvatel Plzeňského kraje napojených na veřejnou kanalizaci byl ke konci loňského roku přibližně 89%, což bylo o 1,4% bodu méně, než je celorepublikový průměr. Z nich je téměř 93% napojeno na čistírnu odpadních vod. Jejich podíl meziročně vzrostl o žádná celá 6% bodu. Informace dnes zveřejnil Český statistický úřad v Plzni. Podíl čištěných odpadních vod činil loni v kraji víc než 95% a meziročně se zvýšil o téměř 1%, což byl druhý nejvyšší nárůst v Česku. Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty je 13 až 10 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Úklid vozovky po požáru nákladního auta komplikuje provoz na dálnici D5 kolem 33. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na Žebrák. Provoz je tam svedený do jednoho pruhu a pozor, tvoří se tam několika kilometrová kolona, počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
0: Krásný a pohodový poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. 28. března 2026 oslavil 90. narozeniny textař, scénárista, herec a muž mnoha dalších profesí Zdeněk Svěrák. Možná to některé z vás překvapí, ale i tento vynikající textař, který napsal řadu textů určených ať už pro zpěváky pop music nebo dětské posluchače, má na svém kontě i několik počinů z žánru dechové hudby. Jak se k tomuto žánru dostal, se dozvíte v průběhu dnešního pořadu. Ale teď už první dechovková píseň s textem Zdeňka Svěráka. Polku Kapesníčky na melodii Antonína Ulricha zaspívá Irena Číšková za doprovodu autorova orchestru. Nahrávka je z roku 1970.

Zdeněk Svěrák vystudoval Vysokou školu pedagogickou, poté se 4 roky věnoval učitelskému povolání a v roce 1961 nastoupil do tehdejšího Československého rozhlasu jako redaktor literárně dramatické redakce. V té době napsal Zdeněk Svěrák své vůbec první písňové texty na objednávku svého strýce Antonína Uldricha, který byl houslistou FOK, hudebním skladatelem a vedl svůj vlastní smyčcový orchestr, který hrál především polky, valčíky a tanga. Zdeněk Svěrák byl za tuto příležitost rád, ale jak on sám říká, trošku se za tento žánr styděl a proto psal texty k dechovkovým písním pod pseudonymem Emil Synek. Jméno Zdeněk Svěrák byste tedy na tehdejších gramofonových deskách hledali marně. Ze společné tvorby Zdeňka Svěráka se strýcem Antonínem Ulrichem a jeho smyčcovým orchestrem si teď poslechneme polku Našim dědům. V roce 1982 ji naspívali Věra Příkazká a Karel Gult.

Československém rozhlase se Zdeněk Svěrák seznámil se skladatelem Jaroslavem Uhlířem, se kterým napsali za dobu více než 40leté spolupráce přes 400 písniček věnovaných převážně dětskému publiku. Na svém kontě ale mají také několik hitů, které se zapsaly zlatým písmem i do zpěvníku české populární hudby. Za ty největší můžeme považovat písničku Holubí dům, naspívanou Jiřím Schellingrem, nebo Severní vítr z filmu Vrchní prchni. Nyní si ale poslechneme valčík Zdeňka Svěráka a Antonína Ulricha Břízo bílá. Irenu Číškovou a Incognito Trio doprovodí dechová hudba Suprafon, řízená Jindřichem Bauerem.

Možná jste netušili, že text k dechovkovému evergreenu Mám ráda Hajnýho je právě z pera Zdeňka Svěráka. Tato polka z poloviny 60. let doslova zlidověla a ve svém repertoáru jí má dodnes mnoho dechových kapel. Hudbu napsal Jan Smolík a jako první jí v roce 1966 na desky naspívala tehdejší hvězda populární hudby Jana Petrů. Hraje smyčcový orchestr Antonína Ulricha.

V 60. letech se Zdeněk Svěrák seznámil také se svým dalším celoživotním souputníkem Ladislavem Smoljakem, se kterým v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka vytvořili postavu Járy Cimrmana a v roce 1967 zakládají legendární divadlo zabývající se odkazem tohoto nedoceněného českého velikána. Divadlo Járy Cimrmana se stalo fenoménem napříč generacemi, o čemž svědčí vyprodaná představení na měsíce dopředu. Před námi je Svěrákův a Ulrichův romantický valčík V zámku nad vodou. Zpívají Irena Číčková a Zdeněk Matouš. Nahrávka pochází z roku 1973.

Zdeněk Svěrák je autorem scénářů k mnoha filmům, ve kterých většinou i on sám s úspěchem hrál a jehož hlášky se staly doslova nesmrtelnými. Filmy s jeho scénářem Vesničková středisková a Obecná škola byly nominované na Oscara a v roce 1997 jeho film Kolia dokonce toto nejprestižnější filmové ocenění světa získal. Zpěváci Marie Hanzelková a Josef Zíma nám teď zaspívají řeznickou polku, kterou se Zdeňkem Svěrákem napsal skladatel Dalibor Basler. Hraje mladá muzika Petra Finka a nahrávka byla pořízena v roce 1981.

Zdeněk Svěrák je jednou z nejvýznamnějších osobností české hudební, divadelní a filmové tvorby naší země. Svědčí o tom řada získaných ocenění, včetně propůjčení řádu Bílého lva z rukou prezidenta republiky ze dne 28. října 2025. Zdeněk Svěrák je pořád nesmírně aktivní a já mu přeji mnoho zdraví, aby ještě dlouho mohl dělat všechno to, za co ho máme všichni rádi. Veselou pošťáckou polkou se s vámi a s tvorbou Zdeňka Svěráka rozloučí Josef Zíma a na další setkání u pořadu Muziky muziky se od mikrofonu těší Jan Šimů.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. V něm se dnes zaměříme na jablka a jablíčka, tak jak se objevují nejen v lidových písních, ale také v lidových rčeních a příslovích. Je jich totiž docela hodně. Třeba zkuste zatím přemýšlet, zda i sami nějaké to rčení anebo písničku, kde se objevuje jablko nebo jabloň, znáte. Pěkný poslech přeje Michaela Von.

Také máte rádi jablka? Mluvit by se o nich mohlo dlouho. O jednotlivých odrůdách, o léčivých účincích, o pěstování, anebo také o tom, co dobrého můžeme z jablek uvařit anebo upéct. My se ale dnes zaměříme na to, jak se jablíčka dostala do lidových písní. A začneme hned dvěma písničkami, které dost pravděpodobně znají už úplně malé.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný písničkám, ve kterých se objevují jablka a jablíčka. Ale nejsou to jen lidové písně, kam už naši předci do textu umístili jablíčka a jabloně, ale také nejrůznější lidová rčení. Tak například, kousnout si do kyselého jablíčka znamená pustit se do něčeho nepříjemného. Až porostou jablka na dubě, nebo až suchá jabloň plodit bude, to znamená nikdy. Mluvit o jablkách a neznat jabloně, tak přesně tohle dělají lidé, kteří tlachají a žvaní. No a chodit na panenská jablíčka, tak naši předci říkali chlapcům, kteří chodili za panami, děvčaty a byli tak trochu záletní.

lidové písně, ve kterých se objevují jablíčka a jabloně, dnes posloucháme ve špalíčku lidových písní a já přidám ještě i další lidová rčení a přísloví, která možná také znáte. Tak třeba nadspávat si měšec těšínskými jablíčky. To znamená marně doufat, marně se utěšovat planými sliby. Výraz je tam tolik lidí, že by jablko nepropadlo, značí, že je tam skutečně mnoho lidí. No a že jablko nepadá daleko od stromu, tedy že děti bývají podobné rodičům, je také dodnes všeobecně známé.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný jablíčkům a jabloním v lidových písních a lidových rčeních. Můžeme ale připomenout, že jablíčka bývala třeba také předlohou pro lidové výšivky. Posloužila v mnoha případech jako zvykoslovný předmět a naši předci s ním dokonce věštili. Věděli jste třeba, že když se žena večer před svatou Anežkou, svatým Janem a svatým Markem usadí v temné místnosti před zrcadlem a sní jablko, údajně se jí v zrcadle objeví obraz jejího milého. A že prostředkem k přivábení lásky v lidové magii slouží i jabloňový květ, alespoň naši předci tomu věřili. Pro nás je to půvabný doklad duchovního života našich předků. A tak až si zase budete dávat nějaké to jablíčko, které je mimochodem velmi zdravé, třeba si vzpomenete na dnešní špalíček a také na to, kde všude se jablíčka objevovala u našich předků. Z dnešní folklorní půlhodinky už se loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští celníci zadrželi za první pololetí padělky v hodnotě 135 milionů korun. Domažlice opraví část dlažby na náměstí Míru. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. A zítra bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Příjemný večer vám přeje Kateřina Jiřincová. V prvním pololetí letošního roku provedli plzeňští celníci celkem 96 kontrol. Zadrželi přes 15 000 kusů padělaného zboží, například módní doplňky, obuv nebo elektroniku. Kdyby šlo o originální výrobky, prodali by se podle odhadu plzeňského celního úřadu za asi 135 milionů korun, říká jeho mluvčí Marcela Kašparová.
2: Problematika padělků se netýká pouze držitelů práv duševního vlastnictví, ale představuje významné riziko také pro spotřebitele. Tyto výrobky mohou vykazovat nízkou kvalitu, nesplňovat bezpečnostní standardy a v některých případech ohrožovat zdraví jejich uživatelů.
0: Domažlice opraví nerovnou dlažbu v jeho západní části náměstí Míru. Město na práci získalo krajskou dotaci 1 milion korun z programu Podpora revitalizace objektu kulturního dědictví, protože se jedná o městskou památkovou rezervaci. Práce budou zahrnovat i předláždění chodníku uvnitř podloubí u městského domu číslo 56. Domažlice to uvádí na svém webu. Rada města vypsala zakázku na provedení prací. Odbor správy majetku osloví napřímo dvě firmy a další zájemci se můžou hlásit. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Sport. Nováček fotbalové šance ligy Artis Brno přivítal v dohrávce prvního kola Mladou Boleslav. Aktuálně vede Mladá Boleslav 2-1. Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI Pro Series, by se měl postavit Jan Hirt. Organizátoři dnes uvedli, že mezi účastníky figurují také Francouz Sturgis, Australan Haig nebo Brit Swift.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Střet osobního auta s elektrokoloběžkou se stal v Plzni Vjateční ulici u odbočení do Těšínské. Na místě je policie. A nehodu motorky máme hlášenou na Domažlicku mezi obcemi Meclov a Mračnice. I tam zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální, tak.
2: Nebo, a pak máme ještě tu vyšší knižní, řekněme, dobře, pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří.
1: Mm-hmm.
2: Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové
1: varianta.
2: Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz, mm-hmm, a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte.
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte, to potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a zaplatila mu se, nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat a maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuhle tu historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů, z knih, které jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá, v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentality a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoct, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze. Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šlápek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. Tak, no, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stála jako takovej IT. No, prostě vypadalo to, že takhle, ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě-modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme, byl krásný květen, krásně teplo, pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám, půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám a teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
5: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
4: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
5: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky, a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa, k takovému kroví ve své podstatě, a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát. A teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně. Takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, staccato pusu. A první její reakce byla, ne že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
4: A my jsme to léto užili. To bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
5: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli? Že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
5: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
4: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, které jsem musela dodržovat, a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči, ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat ti. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: K rodičům Jiřinky. To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně. Já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna. Takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zvoral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny, no takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, a, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinko máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, tak taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučeni a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc, a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a v státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže na Žonza jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil na Žonza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: Na to už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna. Přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říkala, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měl jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu, takhle měl napíchaný ručičky, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No, to víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je, jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviny, to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk, jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to jsme se dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr a je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Měla vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu, Honzu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vyplašila. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřek v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jedeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje si nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak jsi říkal, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, Ježíš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku, no asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle. To v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj?
3: Jo,
5: tak ten jo. Piju, tak, ten piju.
3: Takže já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
4: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Zase jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takový jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vypráví její svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a to ho odnes. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam bych se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi, jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, on musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to jako to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenis.

0: na co se těší a co jim dělá radost, to nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno ostatní vlastně děláme spolu.
2: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
3: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
1: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
3: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
2: Máte úžasného chlapa doma, on vás takhle hezky myslí.
1: No, to já vím.
2: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
1: Mám říct, že zlatý. Mám mě rád.
2: A vy jeho?
1: No samozřejmě, že taky.
2: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
3: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
2: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
1: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
3: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
2: Je něco, za co byste mu poděkovala?
1: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krabcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté, v praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne. Nechci hrozníše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No. Tak. Takového?
1: Ne. Tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek. To je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdyby vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechl. Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě. Takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka,

bylo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl, dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil, nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Jiříček. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencí, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i s Beranu, i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já nemám s žádným znamením jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom tu druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo, a dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila,
1: tak,
0: ale jak je to s tím, když jako by chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď?
1: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí. A jako když si uděláte tu břížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky. A teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat, i která políčka vám chybí, v čem jste prostě, a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle. Je to prostě 9-místná mřížka. A já jsem třeba, já mám 2 šestky v datumu narození, jo. Takže já vám řeknu pro příklad. A ta šestka je symbolika toho, kdo má šestku anebo 2 šestky, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je šestka. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, a že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně k 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam říčka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té břížky 9 místné a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině nebo i vícekrát a nebo i ta čísla, která tam chybí v té břížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
0: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
1: A děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně tohohle, toho horkého
0: léta. To musíte říct podle mě tak za 14 dní, nebo možná později. Ale když jsem se dívala na předpověď.
1: Tak... těžko předívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojeďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
0: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla.
0: No.
1: Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář, když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná, vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: Nějaké výtky, tak to by se vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale sedí. Tak počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říci ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No, může, ale já jsem měla berana za manžela. A, no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení beran a vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečnej lev, jo. To je to samý prostě vládce. Lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečnej lev. Když si přečtete lva, tak...
0: Ano, tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, ano, velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhej syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten... Starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba to je hezké. Dá se
1: říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli u numerologii, tady s těmi čísly, s datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo, Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šastičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat svůj šatník a já jsem malem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro ty děti hlavně, ano, které čekají celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás. Narozeniny, svátek, Mikuláš.
1: Byla jsem s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já jsem málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem dvě děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám dvě vnučky a z těch mám radost. Mm-hmm.
0: Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak...
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustil a byla jsem sama s dětmi. A takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. To jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám z toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné, no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: No,
0: aby se v tom jakoby každý našel.
1: Tak, ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tom vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte.
1: Halo.
0: Povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žkanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit. Paní, prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský
1: osud? Určitě, jo, jako to je jasný jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu vím, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhle tím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie to vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičem nehrabe, protože to mám makovici srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře. Tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku. Přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký
0: se vám
1: večer.
0: Daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a to je, krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rok starého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ale ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo
0: jo, jste jednička. To je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou Iveta přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji. Nevím,
0: jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch bříškách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datu narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář a ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free.

0: Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, ten kozoroh, si rozumí. Ze štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako proti nožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborným znameníkem je ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní, něžní a miluji něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže pana a kozoroh, taky výborný.
1: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
0: já se tím zabývám. No, Jaruško, já jsem jako říkala doma. Už líno, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka. Normálně mi to vždycky zajímalo. Numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to lákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo, perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii, ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
1: No, už to, nebo čára života a tak dále. No. Ale no. Já se toho nebo vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
0: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty číslo. No. Jo, a ještě chci říct té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat.
1: Ivetko, tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát, jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se to poslouchá.
0: Takzvaný roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
1: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
0: A víte, co mám já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
1: To je zajímavé. Je.
0: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
1: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás asi o tom číst. Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika. Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekáda, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy.
0: Mm-hmm.
1: A to se moc liší, ano. První dekáda je jiná, prostě ty 3 dekády jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. Aha. První dekáda, druhá a třetí a každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: Uhum. A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731 800 900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi živě, tedy teď jsem někoho překvapila, že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krátkou noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí.
0: Mhm. Uh-huh.
2: My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: Aha. A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda, ale
2: co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby začíšeno, umělecké nadání, jsme tvořiví, Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Ach, směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ale to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, hmm. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, co by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A vlastně to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave. Máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak já vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo se s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza.
0: Ano, Jan, dobře, služba. Něco mezi Damiánem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rana do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodějí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někdo bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolí a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný dobře. Nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už ta kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říká, to, to je vtipné, no?
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já, ona shodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Aha. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako i blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezlým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí, ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pana Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někdy opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat, tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
4: Myslím, to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
4: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda a přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
3: No.
2: No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
2: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: A za to kratší schůze, posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovati kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce. Za B, zpívat ti nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít z žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k nim třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A po taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, a já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschánu. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? To je kamarád úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho?
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on cold land? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper pride and curse. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With tube line. With game loan a hand troubles teeming road scan. With Dover alone and canny of brutus time ado.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do našu lunu, která bez touž bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava tuší, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seď forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena, toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: A tak něco ty?
2: Jaký byla hezká, ty, jak vyprával tu historiku, jak říkal, Ježíš Maria,
4: Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježíš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jednu. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanio, ten s tím, jo, na ten, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku jaksi zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No,
2: právě. Jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, není problém.
3: No tak fajn, toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte, jestli trošku...
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano. A nebo ještě míň,
3: no, třeba. Právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se... Ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Zrovna vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, víte, co?
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
4: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhle tu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhle tu. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský?
4: No tak dovedu, částečně dovedu.
2: Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský, ano. Psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno, už
3: činzáno,
2: vím, činzáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává.
3: Tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky, že jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No, no takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. A safra, safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu zadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
4: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je
3: C.
2: Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno C. Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: To bychom takhle mohli důmat celý rok.
2: No vole, to je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste něco.
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: Papoušek, no. No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa...
5: pouš.
2: No.
5: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: No, pepouš.
2: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No, voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece to nemůže být všude špatně.
3: A, no, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: radost.
1: Prosím tě, kde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.